novinkový pořad na rádiu Hey. Ano, tehdy se vysílal ještě na veřejnoprávním rádiu Wave a myslím si, že není špatné se podívat takhle víc než 15 let nazpátek, co hýbalo gotickou scénou, co byly novinky, jaké vyšly nové desky. Navíc v rámci 139. dílu vám naservírujeme i rozhovor se Stevem Severinem ze Siouxsie and the Banshees a velmi vtipný je také party list, který vám připomene, co před 15 roky hrálo v klubech v Praze, Brně nebo v Bratislavě. Tak pojďme se vrátit nazpátek do roku 2011, a to s Burning Image a skladbou Haunted.

Burning Image, skladba Haunted, která otevírala 2. března roku 2011 pořad Darkwave. Já už teď předám slovo svému 15 let mladšímu já i kolegovi Tomáši Hojerovi a budeme pokračovat záznamem 139. dílu našeho pořadu z roku 2011. Co nás dnes v našem pořadu čeká? Máme toho opravdu zase spoustu. Novinky třeba od Crystal System, Metal Spearhinde, Tear, Disascension nebo Twilight Garden. Dnes se podíváme na 25. narozeniny elektroniku Girls Under Glass, které budou slavit na Wave Gothic Treffen Festivalu. No a pak si pustíme 4 nové desky, konkrétně od The Night Child, Transit Poetry, Dim a Die Sector. A to nejzajímavější pro mnohé z vás přijde v úplném závěru dnešního pořadu. Rozhovor se Stevenem Severinem, basákem a zakladatelem Suzy and the Banshees, dnes na solové dráze. Tak a to bylo takové shrnutí toho, co vás dnes bude čekat. A pojďme hned za první novinkou. Ta pochází od anglické partičky, kterou vede od roku 2007 Simon York. Tady ta parta vydala už svoje druhé album na konci loňského roku, to jsme trošku prošvihli, jmenuje se Commitment and Discipline. Ovšem pak změnila docela radikálně svoji sestavu a teď se chystají dva boční projekty, jmenují se Berlin Black a Recovered. Z obou projektů si zatím nic zahrát nemůžeme, tak si zahrajeme od Luxury Stranger skladbu Grounded. A pak už snad přijde pan kolega.

0: Dohrává nám skladba The Dark Romantics, možná tak předznamenala příchod tady pana kolegy. Dobrý večer, pane kolego.
1: Dobrý večer, pane kolego, omlouvám se, netopíří zácpa byla po cestě z Transylvánie, takže se mi rakvička na vodě trošku zatočila a proto jsem přijel trošku později, takže pardon.
0: Opravdu temný romantik, vidíte.
1: Dal jsem si záležet, ale bylo to spontánní. Myslím nicméně, že daleko temnější romantici jsou právě pánové The Awakening, kteří nám dohráli, protože se jedná o kapelu z jižní Afriky, takže i tam má temná scéna své kořínky a pokud se vám tahle skladba od The Awakening líbila, tak se můžete těšit letos na již v pořadí 9. studiovou desku, kterou by měli The Awakening představit v průběhu tohoto roku.
0: Mm-hmm. A já už pro vás mám jednu novinku z elektronických Lou a Hájů. 4 roky totiž připravovali Necrofacility svoji druhou dlouhrající desku. Ta se bude jmenovat Wintermute, vyjde 13. května. Můžete si už teď poslechnout ukázky jednotlivých tracků v obchodu Popnout. Ovšem, my si teď pustíme od Necrofacility ukázku z jejich první desky, a to konkrétně skladbu Tuxedo.

0: I Love My Chains zpívali Francouzi Crystal System. Crystal System si hrajeme proto, neboť připravují stejně jako Necrofacility na letošní jaro svoji další, druhou dlouhohrající desku. Bude se jmenovat Nuclear a dvě ukázky z jejich připravované desky jsou k nahlédnutí na jejich YouTube profilu, případně na YouTube profilu jejich vydavatele, což je vydavatelství Alpha Matrix. A teď v pořadu Darkwave na Radio Wave zase přejedeme do jinačí větve gotické subkultury, víte, pane kolego.
1: Přesně tak, od rezavého vrzání k pleskavým kontrabasům, k psychobilly partičce, která se jmenuje The Quakes. Ta má teďko takové hořkosladké období, protože zaprvé slaví 25 let na scéně, což je tedy samozřejmě velmi úctyhodné, gratulujeme, všechno nejlepší. A jako dárek dostali odchod Juana Carlose, jejich bubeníka, který hraje s kapelou už od roku 2008. Takže je to takové, že sice by The Quakes rádi slavili ještě víc, ale bez bubeníka to úplně nejde, takže pokud máte zájem, můžete se přes stránky thequakes.com hlásit. Akorát to možná nebudete mít na ty zkoušky úplně blízko.
0: A všechno špatné k něčemu dobré, v té době, dokud kapela nenajde bubeníka, tak hodlá natočit novou desku. Tak aspoň tak.

0: Další Psycho byly formace a další personální obtíže, tentokrát bandička, která se jmenuje The Hypnophonics, pochází z Montrealu. Donedávna to byla čtveřice, nejdřív ji opustil kontrabasista, nyní ji opustil bubeník, takže je tam takové trošku rozčarování. Kapela hledá v současné době tady dva hráče, kteří by posílali sestavu, protože chystají novou desku, která samozřejmě, jak je dobrým zvykem všech ještě nenatočených desek, bude obsahovat takové hity, které vás opravdu omlátí o zeď, jak říkají sami muzikanti z The Hypnophonics.
1: No a my se teď podíváme do Švýcarska, a to za partou, která se říká Metal Spearhinde. Vydal už několik alb, které byly tak na pomezí industriálního roku, EBM, možná trochu metalu, jenže jejich nová deska, která se jmenuje Moloch, přichází s velkým, ale opravdu velkým žánrovým veletočem. Ta šestice, nebo možná septet, který působil pod tajtou hlavičkou v minulosti, se vlastně sesekal na čistou dvojici, takže z Metal Spearhinde se najednou stala taková new wave elektronická formace. A jak tedy zní Metal Spearhinde dříve těžkotonážní rockeři, tak to si můžete poslechnout v titulní kompozici, která předbíhá jejich nové desce, která vyjde na labelu Dance Macabre koncem března tohoto roku.

0: první dnešní domácí zástupce. Téměř rok jsme totiž o kapele Zdeňka Vovesného neslyšeli. Myslím, že jsme se tady pouštěli v loňském roce jednu, maximálně dvě skladby, které prý byly z připravovaného nového alba. Ticho, ticho a najednou bác, deska je těsně před vydáním, jmenuje se Nuclear Weapons Shop. Kapela se ho samozřejmě, tady to CDčko vydává ve vlastní režii, bude obsahovat 10 skladeb, z toho několik cover verzí, no a pak vyrazí hned na kratičké představovací turné, a to s Jeruzalem a Alvarez Perez. Konkrétně zahrají v Českých Budějovicích, Brně a na závěr 6. dubna pokřtí CDčko v pražském klubu Futurum.
1: A teď trošku sklidníme, půjdeme za Heavenly Voices americkou formací This Ascension. Ta fungovala hlavně v letech 89 až 99. Poté přišla odmlka, kdy zpěvačka Drew Ellen dělala spoustu jiných věcí, například s Mirabe.

0: Po formaci Disassembled jsme si hráli jejich stylové kolegy The Twilight Garden, to znamená kolegy z labelu Project. Twilight Garden je ve studiu, je sympatické to, že přichystali jako zvláštní valentýnový dárek ke stažení cover verzi písničky od Bauhaus. A pokud vás tahle partička zaujala, tak byste měli sledovat jejich web, protože se chystá taková zajímavá forma webcastová té nové desky. Tak přesně úplně nevím, jak to bude vypadat, ale určitě to bude hodně zajímavé, takže The Twilight Garden si zahráli na Radio Wave v pořadu Dark Wave.
1: My pojďme teďka za tím Démantem, který samozřejmě hlásí, že se dostáváme do druhé poloviny dnešního pořadu Dark Wave na Radio Wave. Dnes se podíváme za kapelou, která vesele funguje 25 let a to řádně oslaví na výročním koncertu v rámci letošního Wave Gothic Treffen Festivalu. Kapela se jmenuje Girls Under Glass a jedná se o elektronickou formaci, která má přesahy jak do Dark Wave, tak do industriálu EBM. Založil ji Volker Zachariáš, Hauke Harris a Axel Ernst v roce 1985 a v podstatě až na krátké odmlky funguje dodnes. Vydala toho opravdu hodně. Ten seznam, který najdete třeba na Discogs nebo na jejich Wikipedii profilu, je úctyhodný. Mezitím jednotliví členové si odskakovali do svých vlastních projektů. Asi ten nejznámější je ten, že Volker Zachariáš fungoval dlouhá léta jako člen Cassandry Complex. Jejich koncert k 25 letům fungování proběhne tedy na Wave Gothic Treffen Festivalu a prý se máme těšit na spousty významných a speciálních hostí. Tak alespoň pro tentokrát si dáme jeden z jejich největších hitů, který se jmenuje Never Go.

0: Posloucháte pořad Darkwave a my jsme si ještě jednou, to zopakuji, hráli teď skladbu Never Go od elektroniku Girls Under Glass, kteří v letošním roce slaví 25 let fungování na scéně.
1: A od zasloužilých bardů teda k něčemu novějšímu a půjdeme do země, která se nám může zdát z hlediska hudby trošku exotičtější, ačkoliv neprávem, protože na Ukrajině funguje formace The Night Child poměrně dlouho, kromě toho on má ještě vedlejší projekt Sociofobie a podobně. The Night Child se svým death rockem poměrně dobře uvedli už debutem The Other z roku 2009. Poté následovala tohle desku s album, které se jmenovalo Another Shadow, to vyšlo roku 2010. No a protože vzbudilo poměrně dost zájmu, tak vychází znovu. Můžete si jej zadarmo stáhnout třeba na labelu AF Music a pokud si nejste jistí, jestli by vás měl ukrajinský gothic rock zajímat, tak vám pustíme písničku Seek and Hide a rozmyslete se sami.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej. Rádio Hej.

0: trochu klidnějšího, ale angažovanějšího Dark Wave, nemyslím teď angažovaného ve smyslu textů nebo tak, ale protože zpěvák formace Transit Poetry, která nám právě dohrála, tak je zapřísáhlý vegan a vůbec se za to nestydí, naopak to šíří, stejně jako například London After Midnight a podobně, ale to jsme odběhli. My jsme si hráli z hudebního nového počinu Transit Poetry, je to deska, která vyšla 18. února, jmenuje se Pedestrians in the Sky, najdete na něm 15 skladeb podobných té, kterou jsme si právě teď na Radio Wave pořadu Dark Wave dohráli. To byla skladba Blood on the Windmills.
1: My ale teď přešaltujeme narychlo za trojicí z Kanady, která se říká Dim, hraje takovou kombinaci harsh EBM s dark elektronikou, takového atmosféričtějšího, melodičtějšího střihu. Tady ta parta přichystala na konec února svoji novou desku, která se jmenuje The Swarm. Jedná se o kombinaci mini alba The Swarm, vlastně prvních šesti skladeb CDčka, no a pak druhá část CDčka je celá desítka remixů z takzvaného The Invit Remixes. Možná ne ani tak přívažku, jako spíše hlavní části CDčka. Dim si představíme samozřejmě originální skladbou a ta se jmenuje Right to Fail.

0: čtveřice ze Spojených států, která se říká Dissector, se nám teď představila se svojí novou deskou. Ta se jmenuje Applied Structure in Void. Tady ta deska vyšla na labelu Noitec, též jako Dim na konci února tohoto roku. Čtveřice alespoň podle ukázky, kterou jsme si pustili, což byl otvírák Accelerant, hraje takový trošku harsh elektro s rockovým podtextem. Možná lehce v podtonu mi připomínají Psychlon 9, ovšem ne s tak blackovým přesahem jako právě Parta, která už dnes je uložena u ledu. Přesto, alespoň pro mě, jeden z tvrdě elektronických objevů letošního roku.
1: No a my se teďko zvolna naladíme na rozhovor se Stevenem Severinem, který jsme pro vás spáchali pro pořad Darkwave.

0: Máme tu rozhovor se Stevenem Severinem, jenom připomínáme, že je to zakladatel Siouxsie & Banshees, velmi vlivné kapely a také svého času měl projekt s Robertem Smithem z The Cure, který se jmenoval The Glove. Na všechno, na tady to i na jeho solovou dráhu, která ho dovedla na celou šňůru do České i Slovenské republiky, se teď budeme ptát Stevena, který minulý týden dorazil naživo přímo do studií Rádia Wave. Tak ahoj Stevene, vítej do Čech, jak se máš?
1: I'm not too bad.
2: Nemám se zas tak špatně, jsem sice trochu nastydlý, ale obecně se mám fajn.
0: Jak jsi užil svůj pražský koncert?
2: Byl dobrý, letos první po delší době, takže bylo zase příjemné vyrazit na cesty. Nebyly ani žádné technické problémy, takže super.
0: A máš nějaké předchozí zkušenosti z Prahy?
2: Byl jsem tu dvakrát s Banshees. Myslím, že poprvé to bylo roku 1991 a podruhé v roce 95. Ten první koncert byl dost zapamatováníhodný. Spoustu lidí čekalo poměrně dlouhou dobu na to, aby nás mohli vidět živě, takže reakce byly skvělé a atmosféra prostě fantastická. Parádní koncert.
0: Než se dostaneme k tvé solové tvorbě, a když už si to tak pěkně naťukl, nemůžu se nezeptat právě na Banshees. Jsi ještě s někým z nich v kontaktu?
2: Po e-mailu jsem trochu v kontaktu s Budgeem, ale se Siouxsie jednám pouze prostřednictvím jejího manažera. Nemluvíme spolu.
0: Takže asi není příliš pravděpodobné, že bys někdy v budoucnu s někým z nich nějak spolupracoval.
2: O tom vážně pochybuji. Řekl bych, že se to nestane, ty časy už jsou prostě pryč.
0: Četl jsem v některých z rozhovorů z minulého roku, že jsi nevyškrtl možnost opětovného oživení The Glove s Robertem Smithem. Došlo v tomto směru k nějakému posunu?
2: Ne, zatím čekám na Roberta, až si najde trochu volného času na to něco společného udělat. Ale nevím, kde se to tak může stát. Snaha by byla, ale je těžké si na to udělat čas, zejména pro něj, protože The Cure je veliká kapela, na které závisí osudy mnoha a mnoha dalších lidí. Na tom, jestli skupina bude nahrávat hudbu, koncertovat, jezdit na turné. Pro Roberta je tedy hodně obtížné jen tak na půl roku pustit tenhle kolos k vodě, aby se mohl věnovat čistě The Glove. Ale kdo ví?
0: V současnosti jsi nejvíce spojován s filmovou hudbou. Odkud se zrodila tvá láska k filmu?
2: No, řekl bych, že zhruba ve stejném období jako moje láska k hudbě. Kina a film miluji stejně jako muziku, takže tahle náklonnost byla v mém případě neustále poblíž. Stejně tak i touha psát hudbu pro film, jenom jsem neměl tolik příležitostí, když jsem byl tolik vytížený s kapelou. A poté, co se Banshees rozpadli, jsem se k tomu už konečně mohl dostat.
0: A kde se vzala obliba zrovna k němým filmům?
2: Myslím, že to není nezbytně obliba jenom němých filmů, ale obecně touha dodávat snímkům jiný soundtrack. U němých filmů je to jenom zkrátka tak nějak nejpřirozenější a vlastně i nejjednodušší. Nedá se říct přímo, odkud se to ve mně bere. Svou roli asi se hrálo i pár inspirativních věcí, do kterých lidé dodávali novou hudbu, třeba verze Filipa Glase Krásky a zvířete nebo Drákuly a také živý soundtrack Johna Cale k neznámému Toda Browninga. Velmi pamětihodné počiny oba dva. Myšlenka dělat soundtracky tu tedy byla léta a léta, ale teprve někdy před 5 lety se technologie stala tak dostupnou. Teď už zkrátka není problém rozpitvat DVD, vyházet z něj původní muziku a použít jenom film. Můžu teď doma sám experimentovat, zkoušet různé věci a zjišťovat, co funguje.
1: Hi, this is Steven Severin. You're listening to Dark Wave on Radio Wave.

0: Hodí se ti při skládání filmové hudby tvé předchozí zkušenosti z kapely, nebo je to úplně jiná disciplína?
1: It's not a completely different discipline, but
2: Ne, že by to byla doslova zcela jiná disciplína, ale musíš se na hudbu dívat úplně jinak, když skládáš k filmu. Na druhou stranu vše, co jsem v minulosti dělal, mi ulehčuje psaní pro film. Jsou ovšem věci, které jsem se musel naučit velmi, velmi rychle. K tomu mi pomohlo zejména moje prvotina, když jsem dělal soundtrack pro film London Voodoo, tuším někdy kolem roku 2003. Byl to můj první dlouhohrající celovečerní snímek, pro který jsem dělal hudbu, a díky němu šla moje křivka zkušeností, učení se a přizpůsobení psaní pro film rapidně nahoru. Myslím, že jsem do psaní soundtracků vplul velmi přirozenou cestou, ale přesto bylo potřeba osvojit si jinou perspektivu, jiný úhel pohledu.
0: A jak to bylo s krví básníka? Sníš si aktuálně na turné?
2: Původně to začalo na úplně jiném filmu před pár lety, a to na snímku Škeble a kněz. Ten vytvořil základ mého vystoupení Music for Silence, které jsem tehdy dělal. Hodně mě bavila myšlenka vzít tenhle koncept na cesty, ale Škeble a kněz měla jenom půl hodiny. Druhou půlku večera jsem tedy vyplňoval krátkými filmy, abych se dostal na tu tradiční hodinu a půl. Nicméně chtěl jsem zpracovat i nějaký jiný, třeba hodinový film, a Krev básníka byla jedním ze 3 nebo 4 typů, které jsem opravdu chtěl zpracovat. Má ideálních 55 minut, takže to byl vlastně jenom takový další vývojový krok. Jako bych dělal seriál podobných prací, a tohle byl zkrátka další díl.
0: A jaké jsou další filmy, se kterými bys si rád pohrál?
2: Už teď poměrně jasně vím, který snímek chci dělat jako další. Bude to Vampír od dánského režiséra Karla Dreyera, tuším, že z roku 1932. Většina lidí má tendence vybrat si Nosferatu, a proto jsem ho dělat nechtěl. Vampira zkoušela udělat o dost méně lidí, a alespoň já v současnosti o mnoho nevím. I tohle bude můj další logický krok. Zkoušel jsem udělat i verzi Kabinetu doktora Caligariho. Každičký film, na který jsem pracoval, měl svého hlavního mužského protagonistu, který se nacházel ve světě, který moc nevěděl, jak kontrolovat. Většinou to byl nějaký snový svět. A Vampir do tohoto ideálu krásně zapadá. Řekl bych, že až jej dodělám, bude to znamenat jakýsi konec tohoto cyklu a budu přemýšlet zase o něčem úplně jiném.
0: Co by to mělo být? Už máš nějakou představu?
1: Oh no. No, I mean, I know what the next film is going to be. It's going to be Vampire, and I'm going to...
2: Ne, to vůbec. Vím, že dalším filmem bude Vampír, se kterým vyjedu na šňůru po Anglii a za její hranice, a pak si dám pauzu. Možná bych mohl pracovat na knize nebo něco takového.
0: Mimochodem, znáš In the Nursery, kteří se také zabývají děláním soundtracků ke starým němým filmům?
1: Yeah, we've become sort of friends on Facebook.
2: Ano, trochu jsme se spřátelili přes Facebook a potkal jsem je loni v listopadu, když jsem hrál v Sheffieldu a oni se stavili na koncert. Jsou jedním z mála lidí, kteří po Anglii jezdí s těmito živými soundtracky, ale tím, že děláme každý trochu jiné filmy, se nikdy nestřetáváme, nekolidujeme, nekonkurujeme si.
0: Jelikož jsi takový filmový fanoušek, znáš nebo máš rád něco z české filmografie, filmy, režiséry?
2: Mám rád Jana Švankmajera i jeho žáky bratry Kveje. Vím, že to nejsou Češi, ale ze Švankmajera si berou značnou inspiraci. Také jsem už léta letoucí chtěl vidět film Valerie a Týden divů, ale jinak musím přiznat, že kromě toho o českých filmech moc nevím.
0: Přesto jich znáš víc než běžný muzikant ze zahraničí, ale abychom nebyli jen u filmů a hudby. Co tvé psaní? Nebude nějaký pokračovatel tvé erotické sbírky 12 Revelations?
2: To je jedna z věcí, ke které bych se možná mohl vrátit, až koncem roku ukončím turné. Takže možná příští rok bych zase mohl začít psát.
0: Teď si na turné po Čechách, Slovensku,
2: Slovensku a Chorvatsku. V Čechách mě čeká třeba ještě Jablonec.
0: To se čte Jablonec.
1: Jablonec.
2: Tak tedy Jablonec, Boskovice, pak Bratislava, Brno, Záhřeb, Košice. Zkrátka spousta míst, kde jsem nikdy předtím nebyl, což bude vzrušující a zajímavé. Takové dobrodružství.
0: Čí to byl vůbec nápad udělat tak rozsáhlé turné po střední Evropě?
2: Párkrát jsem hrál v Brně a mé tamní kontakty navrhly, abychom pár koncertů prostě přidali. Tak jsem tady.
0: OK, tak ještě poslední otázka. Sleduješ, co se děje na současné gotické scéně, nebo jsi úplně pohlcený světem soundtracku?
2: Snažím se jí příliš nesledovat, ačkoliv je samozřejmě veliké množství lidí, kteří jsou na této scéně aktivní a berou si inspiraci z toho, co se v minulosti odehrávalo. Já ne, že bych gotickou scénu zapudil, prostě se jenom věnuji vlastním věcem a tak se příliš neangažuju vůbec v žádné scéně.

Posloucháte pořad Dark Wave, jeho 139. díl, dnes bohužel přetočený. My jsme si odehráli rozhovor se Stevenem Severinem, zakladatelem Sioux and the Banshees. Vy ještě zítra ho můžete stihnout v Žilině v klubu Stanica Žilina. To už jsme se tedy přesunuli do party listu a i další skladba, která nám odehrála, jmenovala se Strangers, nám ohlásila koncert, který bude v následujících 7 dnech velmi v hledáčku alespoň mé osoby. Jedná se o koncert kapely White Lies, která nedávno vydala svoji druhou desku Ritual. Tady ta postpunková partička hitovým způsobem zpracovává odkaz Jana Curtise a před rokem a půl se představila na posledním ročníku Love Planet Festivalu. Tady to bude jejich česká klubová premiéra, která proběhne v pondělí 7. března v pražském Lucerna Music Baru. Doprovodí je americká partička Crocodiles. No a ještě předtím se vrátíme do pátku, kdy proběhne v klubu GOX, což je bývalý nový bunkr v Praze na Smíchově, vzkříšení legendární tvrdě elektronické party nazvané See You in Hell. Znovu se za CDčka postaví dvojice zakladatelů, to znamená DJ Case a Transistor. Ovšem, vzhledem k tomu, že klub GOX je dvoustageový, tak na tu druhou, vyklidněnější, se postaví DJové Cassiel, Ron a Ish. Ten samý den, to znamená v pátek 4. března, se v Bratislavě uskuteční nová akce, nová DJská akce nazvaná After Dark, kdy DJ St. Mark bude selektovat mix dark popu, elektra, new wave, postroku, cold wave, takže takové ty novější partičky typu Zola Jesus, Cold Cave, The Soft Moon a další míchané se starými pardály typu Cocteau Twins, Echo and Bunnymen, Joy Division a tak dále. Vstup je zde zdarma. Pak se přesuneme do soboty, kde jsou dvě party, jedna v Brně se jmenuje Depeche Mode Evening and 80s Hits. Je to v podstatě warm-up koncertu Camouflage, který proběhne v Praze a v Bratislavě už za necelých 14 dní. Akce proběhne v Metro Music Baru. V Praze proběhne tradiční Welcome to Hell ve Styxu. My se teď ale podíváme za dvojicí koncertů, o kterých byste měli vědět. Jeden z nich proběhne v pražském klubu Chapeau Rouge, a to konkrétně v neděli. Jedná se o koncert partičky Gentlemen and Assassins, což je trojice, ve které je legendární bubeník Dresden Dolls Brian Viglione a také jedinečný zpěvák chansonier

premiér a svými fanoušky přezdívaný jeho královská výsost ve špinavém přestrojení Elias Kahn. Ten taky už vystoupil v loňském roce v Praze se svou partou Nervous Cabaret. Tentokrát přijede ještě doprovázen Shipem Spirim. My si od Eliase Kahna představíme jeho novou skladbu Ocean ještě v demo verzi, která by měla zaznít v podání Gentlemen and Assassins právě v neděli 6. března v pražském Chapeau Rouge.

Tak tohle to byla jízda z 2. března roku 2011 z tehdy 139. dílu pořadu Dark Wave. Ten 139., který bude připraven pro rádio Hey, tak ten pro vás připravím na příští týden, to už teď slibuji. Takže já vám teď přeji příjemné léto a doufám, že si najdete čas na nějaký pěkný gotický festival nebo alespoň party nebo koncert. A to už je dnes opravdu vše. Playlisty všech odvysílaných dílů pořadu Darkwave najdete na stránce pořadu na portálu Rádia Hey, kde si je můžete kdykoliv pustit i zpětně v podcastové sekci. Budu rád, když zůstaneme ve spojení i mimo vysílání, třeba na našem facebookovém profilu facebook.com/darkwaveonradio. Za týden se na vás budu znovu těšit v tradičním vysílacím čase. Pro tuto chvíli vám přeji příjemnou dobrou noc.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Dobrý den, milí posluchači, a nyní další recept z naší kuchařky pro každého. Nejprve rozhřejeme tuk. Potom do kotle vhodíme pálivé papričky.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 5 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Na nic si ne.

U mikrofonu je Marota a na rádiu Hej startuje Marotovorej. Dneska pro vás mám lístek na Rock Castle a pokud ho chcete získat, tak koukněte na Facebook Rádia Hej. Na festivalu Rock Castle to letos rozsvítí Powerwolf a v dnešním Marotovoreji si od nich poslechneme album Wake Up The Wicked.

0: Rock Castle.
1: Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle
1: od 13. do 15. srpna. Buďte tam!

Marotovorej ti přináší e-shop Film na DVD. Vaše brána do světa hudby a filmu. Scháníš vinyl, CD nebo film? Tak navštiv www.filmnadvd.cz.

0: Co to piješ?
1: Výbornou kávu. Výběrovou 100% arabiku Carrera z pražírny Hospodářský.
0: Prosím tebe, kafe jako každý jiný.
1: Věř mi, oproti ostatním kávám, to je velký rozdíl. Pražení kávy je kumšt a pan Hospodářský tomu řemeslu opravdu rozumí.
0: Chceš mi říct, že i já poznám rozdíl?
1: Že váháš? Pojď, zajdem k němu do pražírny, kde ochutnáš a sám uvidíš. Přímo tam si balenou kávu hned kup, ať máš taky na doma. A nebo i s doručením teď snadno objednej na pražírnahospodarsky.cz.
2: Masters of Rock.
3: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
3: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Marotovonej je u konce, v dnešním díle jsme si poslechli album Wake Up The Wicked od Powerwolf, který vystoupí na letošním festivalu Rock Castle. Pokud byste chtěli získat lístek na Rock Castle, tak koukněte na Facebook Rádia Hej a tam se dozvíte víc. To je ode mě dneska všechno, uslyšíme se zase příští středu ve 14 hodin a pak v repríze v pátek v 5 hodin ráno a taky v sobotu ve 2 odpoledne. Mějte se!

0: Dobré ráno, bylo 6 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Radio Hey. Radio Hey.

0: Co se týká dnešního datumu, tak 3. července máme, letí to. Prázdniny nastartovaly, každopádně nastartoval i hraní prout a my vám budeme hrát skvělou muziku, dáme vám také pár informací. Počasí bude chladnější, ale pozor, v neděli to zase poletí nahoru.
1: Radio Hey.

A šládu ta muzika od Nightwish těsně před půl sedmou. Hezké ráno vám všem do České republiky, i těm, co máte prázdniny, těm, co stáváte, těm, co uleháte třeba po noční. Každopádně počasí hnedka z rána 17, potom se nám to přehoupne na 22, 23 stupňů. Full Time Rock.

0: Přátelé, 50. minuta je tady, po šesté raní. Pin Cream, 60 Nights. Live muzika, která vždycky chytí a probudí v každém ránu. Udo, to je ta další, kterou nabídnu, no a my se v ranním proudu také dnes pátečním proudu podíváme do Karlových Varů.
1: Thank you.

0: Dobré ráno, bylo 7 hodin, posloucháte
1: Hey Radio.
2: Full time, rock for you.
3: Rádio Hej. Rádio Hej.
4: Je to tak a s vámi společně také stavební holding Interia Pardubice, který vás provází i ranním proudem. Krokus, Švýcaři, Lajna, legendární, jdeme!

Zdravíte nás ze Sozemic u Pardubic, zdravíme i my. V raním proudu náš celý kompletní tým je tady až na Lučka, který jel do Karlových Varů se podívat na filmový festival a tam odsud nás také zvučí. Lučku, do Karlových Varů i tobě krásné ráno.

Přátelé, na to, že je pátek, ještě není svátek, ten bude až pondělí, tak vám to jde nádherně. A ruce vidíme nahoře, tak pojďme. Dáme si to ještě jednou, dáme si i refrén. Kapela Rock Sor a česká muzika v raním éteru.

Máme tady z toho trošičku takové písničky na přání Leoš Novéhrady. Píše Mildo, ještě Olda, jestli by to bylo možný, jsme na zahradě, snídáme, trošku vám závidím. Tak jdem.

Jinak, dámy a pánové, právě kluci, kteří hráli s Oldouzího v Katapultu, tak se s vámi potkají díky rádiu Hej 30. července v Chrasti u Chrudimi na náměstí a budeme tam společně

úžasná parta. Katapult za námi, 7:45, taktéž za námi a před námi ještě jedna skladba, Tři sestry, Léto. Vy jste nám napsali velmi brzy ze svatého Martina, že byste rádi slyšeli Tři ségry. Tak my to tam dáváme a připijeme na vás. Čím jiným než dobrý

Naši parádní sestava Česká lajna, Citron, rock. My čekáme na Honzu Lidla, zdali skutečně dnes si neudělal ještě jeden svátek. Uvidíme, necháme se překvapit, zdali dorazí. Mrkneme se na silnice hlavní tahy, ale

hustá, velký lana, viděl jsem, jak propletený jsou. Kde jsou, sakra, kde ty lana jsou? Kam je odvál čas? Spoj

to tak. Dnešní počasí vybízí k tomu, abychom rejděli, šmejděli, abychom se bavili, abychom si to třeba i večer užili. Hudba Praha, časy zlý.

0: Já věřím, že se blízká na lepší časy, ne jak se zpívá tady v písničce ve skladbě Časy zlý, hudba Praha. Honzo, krásné ráno přeji.
1: Krásné ráno, krásné ráno. Tentokrát vám přeju nikoliv z kuchyňského studia, nýbrž z tunelu Blanka. Ano. V tuhle chvíli sice je hustší provoz, ale sám jsem docela příjemně překvapený, jak to jede. Je tady sice taková ta preventivní padesátka, jedu směrem od barikádníku na Prahu 6, na Dejvice, ale musím říct, že to docela pěkně jede. To jsem si říkal, že ten pátek, druhý pátek po prázdninách, že by mohl být onačejší, ale nechci to tak křiknout.
0: To je nádherné, protože máme tady ani z tunelu Blanka, což jsme ještě neměli, Honzo, a to bychom mohli skutečně někdy třeba takhle udělat jako special, takový jako vysílání éter z tunelu. Nicméně signál je skutečně dobrý, abych to nezakřiknul. Pojďme se podívat také na Českou republiku. Máme nějaké informace plošně tedy v republice, co se děje, jak nám to jezdí?
1: Máme informace a ty lze téměř, dá se říct, jenom s mikro nadsázkou všechny shrnout do jednoho slova, sice docela dobrý. Dobrý, teď jsem před chvíličkou, je to pár minut, mluvil s našima dispečerama na Národním dopravním informačním centru, který samozřejmě trošku varujou před tou Kbelskou v Praze, kde teďka ve středu začala ta velká výměna povrchu. Nicméně, jak jsem naposled mluvil s Barborkou Liškovou, která je tisková mluvčí TSK Praha, tak opravdu pojedu 24/7 a mají podepsanou smlouvu na maximálně 45 dní, to znamená opravdu, veme to tu hrůzu jenom během prázdnin, kdy opravdu fakt, možná se vám to na některých dopravních úzlech nezdá, ale opravdu je nižší dopravní zatížení. My to vidíme třeba na sčítačích dopravy, třeba na D5, D1, D2, D52, 38, takže opravdu fakt je to nižší, ale pořád se tam ještě valí samozřejmě lavina nejenom osobáků na jich pěkně, ale i kamionů. Když už mluvím o tom jihu, ano, tak vám musím říct jednu čerstvou, kterou jsem včera pozdě odpoledne odesílal do kabinetu ministra dopravy a na úřad vlády, takže opravdu v tuhle chvíli myslím si, že budete úplně první, kdo ten mail čte. Já jsem oznamoval, že, a teď opravdu všichni nabystřete uši, já jsem oznamoval, že těch příhraničních necelých 4 kilometry dálnice D3 pod Českýma Budějovicema přímo na hranicích, ano, tak budeme dávat do provozu, teď se podržte, 31. července. No. To znamená skutečně doslova za nějaký 3-4 týdny, za 4 týdny budeme dávat do provozu tady ten kousek s tím, že dalších 6 kilometrů budeme tý dálnice, kterou jsme teďka vybudovali, prakticky máme hotovou vlastně mezi současným koncem dálnice pod Českýma Budějovicema a hranicema s Rakouskem, budeme dávat do provozu ještě před podzimem, já si myslím, že to bude nějaký říjen. To znamená, že v těch jižních Čechách nám, pokud jde o dálnici D3, bude zbývat už jenom posledních 6 kilometrů, 6,2, což je ta nejsložitější, nejobtížnější stavba. Je to unažidel, tam jsou opravdu ty velký, odvážný, krásný, ale nádherný, vzdušný estakády, krásně vysoko a do zatáčky a opravdu je to taková kombinace ocele a betonu, no nádhera, tak to půjde do provozu příští rok někdy před létem, to znamená, já už doufám, že až pofíčíte příští rok na jih, ať už jsou to Alpy nebo nějaký teplejší moře, než je Balt, tak už opravdu pofíčíte po kompletní D3 v jižních Čechách, no a pak už nám prosím jenom držte palce na tu středočeskou, jo?
0: To jsou nádherné informace, velmi pozitivní naladění. Honzo, děkujeme za informace z tunelu, každopádně vy za chvilku určitě vyjedete z toho tunelu Blanka a budete zase, jak se říká, na světle a my za to budeme rádi. Budeme se těšit v příští týden, samozřejmě na další briefing ředitelství silnic a dálnic Česká republika Honza Rydl. Děkujeme moc, Honzo, užívejte víkend.
1: Mějte krásný víkend, jezděte kolečka Manolu.
0: Děkujeme.

Hudební vzpomínka na Jirku Schellingera. Nám se líbí. Teď už ale naskočí Miloš Mařík, Michal Němeček, Luboš Vastilák, Milan Bogoleveda, Roman Kreidl, Bicí.

Tak nezapomeňte, 30. červenec patří bytové muzice na náměstí v Chrastí u Chrudimi. Vedle krásného, nádherného domu u Konvalinkových. The Paper Jack, Radio Hey!

0: Showtime, rock for you.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
2: Bylo 8 hodin.
3: Posloucháte
4: Hey Radio.
5: Hey Radio.
0: Full time rock for you.
6: Radio Hey.
7: Radio Hey.
8: Je to také to tady a není to vůbec jinak. Pátá minuta po celé po 8 ranní a té ranní proud s vámi společně v České republice. Radio Hey. Gamma Ray. Enteria Holding Pardubice.

Co se týká dnešního odpoledne a co se týká počasí, tak počítejme z 23 stupni. Jak Karel říká, i 23 je dobrá. Jdeme!

jsou to oni, vámi oblíbení Stratovarius. 7 pouhých minutek už dopůl deváté. V ranní metru, hraním proudu, naskočí také Edguy. A po půl deváté další informace a mrkneme se konkrétně do Karlových Varů.

0: Showtime Rock for You. M-Car Studio. M-Car Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od M-Car Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou fólií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
1: Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, radio, CZ.

Čas nám lidi utíká, to pouhých 5 minut nás tady od 8:45 a my v tomto čase a v tuto chvíli také míříme do Karlových Varů. Pozvánka pro vás, ta největší totiž kulturní událost se o víkendu odehraje v Karlových Varech. Od pátku tam totiž začíná již 60. ročník filmového festivalu. Sehnat ubytování teď už bude asi oříšek, ale pořád máte možnost složit hlavu třeba ve stanovém městečku. Nicméně atmosféra filmového festivalu vás dokáže pohltit i jen na pár hodin. Můžete se projít po kolonádě plné filmových fandů, potkat ve frontě, jo, tak prostě, prosím vás, zajďte se tam ve frontě, na zmrzlinu oblíbenou herečku a vyfotit se na červeném koberci a večer zase domů a třeba seženete i nějaký lístek na poslední chvíli, každopádně do Karlových Varů vylažte. Honza Riedl, co se týká dálnic, říkal a zmínil, je to volné, takže můžete jet.

Je to tak, velmi oblíbení Švédové nás doprovázejí celé k 9, tedy k 9. hodině raní Hammerfall. Evanescence, to je další muzika, která nám tam ještě asi vyjde.

0: vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz
1: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
2: Sinašrot, to my taky. Jsme Cajdašrot.
3: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
2: Cajdašrot.
3: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Dobré ráno, bylo 9 hodin, posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

Je tady 10. minuta po 9. Ano, startuje další hodina ranního proudu. Evanescence za námi, před námi pohodovka jako hrom. Van Halen, každopádně Jump. A my si dáváme druhý kafe. Je tady s námi obchodní ředitelka Dana Veselá. Danuško, nebuď smutná.

Tak jste si třeba zatančili stejně tak jako u nás tady ve studiu Raního Eteru. Jana s Danušou si skončili, tyto jsme si udělali ještě něco chlazenýho. Nebudeme říkat co, dáme si ještě další muziku, 9:45 je tady.

Slováci Crazy. Půl desáté, my si dáme rychlou pauzu na regionální muziku. Full time, rock for you.

naší parádě našla tuta muzika, skoro ven 3:40. V raním proudu Slate. Hned za nimi ale chtěl jsem říct a chtěl jsem mi říct rozeběhnutá, ale ne, je tady s námi na stage. Kdo? Lit Ford.

Za malý okamžik nás čeká další informace a skočíme si do NHL, ale ještě předtím další skladba, kterou znáte a dáte si ji rozhodně s náma.

0: Baťo Benatar, každopádně 50. minuta pro vás. Ledová plocha před námi. Pojďme za další informací. Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý golman, jenž si výkony uplynulé sezóny vysloužil nominaci do All-Star týmu nováčků, se Canadiens upsal do roku 2030. Podpis nového kontraktu oznámil generální manažer klubu Kent Hutch.
1: Hey! Hey Radio.

Ní parta, jestli to těsně před celou před desítkou, před desátou raní, ano, nebo dopolední, jak chcete. Znám ještě Guns N' Roses, Paradise City. Uzavřeme tuhle hodinu a skočíme do té finálové.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Jonáška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milenčok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
2: Českou rockovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo právě 10 hodin. Posloucháte
5: Hej Rádio. Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.
8: Rádio Hej.
9: Je to takhle, je to tady, je tu desítka, páteční desítka, my frčíme do finálové části, kterou vám přináší velká parta.cz a neb stavební holding Enteria Pardubice.

Další parádní muzika, jak jiná, Metallica. 10:45. Čas letí. Počasí bude dnes takové stabilnější. Stabilní se dá tvrdit, ano, 23 v maximech.

další muzika na Zajet Runaway. Sledujeme také dálniční a jde 11 D1 a zatím v pohodě. Plynulost provozu dokonce, stejně tak, jak říkal Honza Riedl už v raním éteru, krátce po 7 hodině. My jedeme dál ale s muzikou Brian Adams.

Úžasná muzika, Brian Adams. No a protože nám posíláte fotky, což není vůbec hezky teda, ledový kávy, jak si děláte kávu s mlíkem, no tak já vám tam pošlu Milk and Toast and Honey. Rockset.

muzika od nás pro vás, pro ty z vás, kteří svačíte a píšete, že si dáváte toast, mlíko, kávu, tak proč ne, no? A my jdeme dál, Sirius Black.

nádherná muzika Sirius Black, The Story. Přichází ještě další SMS-ka do ranního proudu. Petr a Martin se nacházejí v Litomyšli, v nádherném zámeckém parku, a napsali mi, je možné poprosit ranní směnu, kterou posloucháme právě tady v Litomyšli, o skvělou muziku Movie, The Perfect Life. Je to možný, my si zatančíme na trávníku. Ano, jdeme! Jestli vás tam je víc v Litomyšli, v zámeckém parku, tak pojďte. Zaselte to tam, pojďte. Pojďte s náma, pojďte všichni. Jste úžasný, jdeme.

Tak Martin nám skutečně posílá fotografii do studia. Zhruba 20 lidí jsme napočítali ve velké rychlosti, který dělají jakýsi pro vás a tančí. Zámecký park Litomyšl, zdravíme.

Ta nedná atmosféra nám to nedalo, tak jsme si tady s kolegama otevřeli lahev červeného. Tak jsme si trošku, jakoby, ano, zradostili tu chvilku, ale nesmíme to přehnat, protože už jsme také veselí. Bon Jovi!

Dámy a pánové, krájíme poslední minuty ranního eteru, ranního proudu, i když jsme už někde v dopolední a dál o kousek dál. Ano, přesně tak, Tina Turner, Dubesta, to je pro vás, pro všechny. A Janino, Jano, pojď, jdem si zatancovat. Karle, Karlo, spojď.

Jano, Jano, ty tančíš jak lani, člověče. To je nádhera. Přátelé, za okamžik, končíme.

venku panuje krásné, nádherné počasí. Mějte se úžasně, mějte se krásně hlavně o víkendu a zase v pondělí. Počkej, pondělí je svátek, ne? Karle, jo? Tak v úterý, jo? Ahoj. Nazdar! Čau!

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

0: Zlato?
1: Ano?
0: Máme plán na večer?
1: Máme. Budeme se dívat a pak uvidíme.
2: Dělejte, co vás baví. Starnet.
3: Radio Hey.

hvězdu komunismu i hákový kříž. Přichází čas, kdy tolik se bojím, že umíráš, Evropo, na úsvitu dějin. Evropo, lásko, Evropo má, Evropo srdcem tak milovaná. Podej mi ruku, už z dálky zní zvon.

0: Chcete nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
2: Zach Wild a jeho Black Label Society,
1: veselá parta Aylstorm
2: i Američané Savatage a Testament,
1: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
4: Jsi na šrot, to by taky, jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.
6: Cajda Šrot, my jsme na šrot, Cajda Šrot po celý rok.
7: Riverfest, 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, Tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Chuck Biden.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet? Ne?

0: e-shopu nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho, zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Zdar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůj poctivý hulášů a pořádným rokem. Těch se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centiáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Zdar.
2: Českou rokovou hitparádu na rádiu Hej podporuje pivovar Sviany.
3: Sviany, české tradičně vařené pivo.
4: Bylo 12 hodin, posloucháte
5: Hej Rádio.
6: Full time rock for you.
7: Rádio Hej.

Čau, tady Viktor Dix, kapely Wow a Rockopery Praha. A tě vám hej, nejlíp na rádiu. Hej. Už je vám hej? Mně už jo. Poslouchejte Big Beat.

Posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

0: Potřebujete vyčistit nebo opravit kanalizaci, nebo třeba jen vyvést septik nebo jímku? Obraťte se na nás. Společnost Zdeněk Pečenka je tady pro vás již 36 let. Kromě oprav a čištění kanalizace také monitorujeme, mapujeme a provádíme tlakové zkoušky kanalizačních sítí. A protože jsme profesionálové, používáme špičkovou profesionální techniku a osvědčené materiály, které zaručeně vydrží. Více se dozvíte na stránkách instalace-kanalizace.cz.
1: Každý prostor má svůj rytmus. A někdy stačí jediný obraz, aby začal opravdu dýchat.
2: VoArt spojuje barvy, energii a moderní design v jedinečných, ručně malovaných obrazech. Každý kus je originál, s vlastním příběhem. Chcete, aby váš byt, ateliér nebo kancelář získali osobnost? Navštivte www.voart.cz a najděte obraz, který vás osloví.
1: VoArt. Nechte barvy promluvit.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
1: Bylo 13 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Hey Radio.
3: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.
4: Tvůrčí skupina Veselý drát uvádí rozhlasový pořad rádia Hey Los Bastardos. Čekají vás 3 hodiny poprosné zábavy a výživných informací.

vynikající trash and roll. A jestli jste zvyklí na trash and roll, tak za chvilku uslyšíte z dílny Jirky Basty, autora tohoto pořadu. A no, to jsem já. Ano, ahoj, nazdar, čau. To je jak ta blbá televize. Jsi to ty? Kde jsi? A tak dále. Ne, nic z toho. My tady budeme kalit a pařit, je pátek, tak co si budeme z toho dělat těžkou hlavu. No a za malou chvilinku tedy tady zazní ne trash and roll, který jste slyšeli, ale trash and punk. Ano, tršový punk v podání Anthraxu, jako vybalovaný, jako vystřižený. A věřte, přátelé, ať jste tam nebo onam, děláte to či ono. No prostě zkrátka, ať jste kdekoliv, tak Radio Hey je s vámi a Los Bastardos, jak by jsme. Takže ještě jednou dobré odpoledne, příjemnou náladu. A co vás čeká, to vám ani říkat nebudu, poněvadž co kdybyste náhodou přiladili, že? Pak jsem tady o ničem, no, těžko říci. No, jdeme s ten Anthraxem, což ví na to? Trošku Anthraxu po obědě. A jak říká, bacha, trash and roll skončil, teď je tady trash and punk.

0: je 3. července, toto byli The Carburetors a jejich skladbička Rock and Roll Never Dies. Prostě rock and roll je tady pořád, i když některý z nás ho prožíváme už spíše jako blues. Rock and roll skončil časem. Co si budeme nalhávat? Rock and roll never dies. Je 3. července a slaví se celosvětově Mezinárodní den úplné pitomnice. No, pitomosti, jako Mezinárodní den bez plastových tašek. No tak to se zkusme bez toho obejít. Plastic Bag Free Day. Cílem tohoto dne je zvýšit povědomí o negativním dopadu jednorázových plastů na životní prostředí a podpořit používání udržitelných alternativ. Ježkovi zraky. My to budeme dělat, jo, a ti, co kážou vodu a pijou víno, si stejně z toho budou dělat, co chtějí. Já si pamatuju, jak jsme třídili tady okolí, jo, dávali jsme do těch popelnic, pak přijel jeden kontejner, všechno nabral najednou, hodil to do toho a basta, jelo se pryč. No nic, svátek má Radomír, čili já jednoho Radomíra znám, ten byli tady kousek ode mě, takže Radka Janíka zdravím na dálku, on to stejně neslyší, poněvadž hákuje, body by nehakoval, je na šichtě sám chlap a má tam 30 bab, jako. Teda nevím, jak vypadají, ale to je v celku úplně jedno, on i tak se krocaní, protože taky zrovna nevypadá nejlíp, jako já. No ale to každopádně budeme pokračovat dále s kartbičkou, u které dávejte pozor, prosím vás, je výborná, ale to hvízdání fízlárny, jo, v té písničce, ne za vaším autem. Abyste nezblbli náhodou z toho, abyste pak neříkali za mnou houkali fízlové a nic se splatili.
1: Mimozemšťané.
0: Vlado Hives.

Rádio Hej a Jirka Basta. Záruka kvalitní zábavy. Ostravě na frekvenci 99,5.

i z Dánska. Tento měsíc v České republice, na Opavsku, tam na Konopišti, kolo Aleše. Jen tak na okraji řeknu, protože se jedná o akci mého bývalého zaměstnavatele a to zase tlačit nemusíme do hlavy, ale budou v České republice pro ty mates, to je důležité. Pojďme se podívat společně do kalendáře, jen tak lehce, letem, světem, kulatým, rok 1952 se rodí Andy Fraser z kapely Free. Asi budete znát skarbičku Alright Now, že ano. Nebo v roce 1959 se narodil Steven Pearce z kapely Rat. Asi budete znát Round and Round, když ne, no tak se poslouchejte dál rádio, třeba to uslyšíte. V roce 1969 to bylo ale smutnější, protože umírá jeden z vůdčích osobností nebo víceméně majitel značky Rolling Stones Brian Jones. V roce 1971 umírá další frajer Jim Morrison. V rok 2003 taková zajímavost, Pete Doherty byl zadržen poté, co se vloupal do bytu spoluhráče z kapely Karla Barata a ukradl mu laptop a kytaru. I to se stává mezi umělci, co si budem nalhávat. Ale říkal jsem si, co mám zahrát. Andy Fraser, jo, to rozumíte, v kapela Free, výborná věc, Jim Morrison taky, lámal jsem si tady prsty, mlátil hlavou do zdi, výběr jsem dělal, házel jsem korunou, nakonec jsem řekl, víte co, já to prdím, dám tam obě dvě ty skladby a bude to fajn. Takže vzpomínka na Jima Morrisona i Andyho Frasera.

trošku fotbalu taky neuškodí. Švýcarsko-Alžírsko 2-0, to asi víte. Portugalci poslali domů Chorvaty. Takový smutnější příběh pro mě osobně, když mám rád Luku Modriče, ale Kerič prohlásil na tiskovce potom, že hra českých fotbalistů mu připomínala telenovelu. No, tak to je možná ještě horší urážka, než kdyby řekli člověk, že hrali blbě. Jako, což o to? No, co nás čeká dneska? Jo? Dneska nás čeká na mistrovství světa v Kopané zajímavý zápas Austrálie, Egypt ve 20 hodin, o to horší bude půlnoc, Argentina, Kap Verdi. Kap Verdi už dokázali nemožné, mají skvělého brankáře a Argentina je Argentina, jo, tak teď momentálně rozpoložení jako hrom. No nic, půjdeme za další muzikou, já tak náznakem jsem se vrátil do funkce stínového ministra sportu a teď už dáme něco, že keby tehdy Lemmy věděl, že na Slovensku existuje taká kapela, která hrá skoro ako Motorhead, ale zpěvá oveľa lepšie, tak by sa možná aj spojili. Ťažko hovoriť. Tak zahútoríme, zahvaríme, zarečujeme s tubatankou, že skúsime to cez bez smí.

0: Jestli teď vidíte někoho ve vedlejším autě, jak hlavou mlátí do skla a do sedadla podobně, poslouchá Radio Hey, poslouchá Volbeat a jejich skladbičku Shotgun Blues. Teda právě dohrála, takže přestal hlavou mlátit do skla a pojďme za Brucem Dickinsonem, který srovnal zkušenosti s členstvím v Iron Maiden s vojenskou službou. To je neuvěřitelný poměr. Jo, zpěvák se zamýšlel nad výzvou, která plyne z toho, že je pryč od svých 3 dětí, které dospívaly, a nad zkušenostmi, které sdílí s těmi, kteří cestují jako součást života v obraně. On tak promluvil v rámci svých vystoupení před Dnem ozbrojených sil Spojeného království, který se konal 27. června, a každoročně nabízí příležitost ocenit lidi pracující v ozbrojených silách. Asi si řekl o metál. U nás je jeden taky takový, jo, který si říká o metály. No ale teď říká, mám 3 dospělé děti, které se naštěstí všechny staly fantastickými osobnostmi a byla to moje zásluha. To doslova řekl. Ale polovinu jejich životu jsem tam nebyl, protože jsem byl na turné, takže v své podstatě vychovával i nevychovával. Má doma nějaké takovéto Eldorado, co si mám nalhávat. A koukám na hodinky, že je nejvyšší čas také dát prostor i muzice, takže jsou tady Maidni, přijdou další, přijde časové znamení.
1: A pak se vrátí nejmenší kamarád v Evropské unii.
0: To jsem já, jestli to nevíte.

0: kde nakupovat levněji, klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
2: A i když se mi chce třeba zařezávat.
1: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Formace Corleone, vedená zakladajícím členem Goodhart Lem Leonim, vydala letos tohle album Generations, své čtvrté album od svého založení v roce 2017 a druhé s vokalistou Gentem Bashpepou. Album je postavené na základech dosud nevydaných skladeb a vracejí se ke kořenům, jsou tvrdší, veselější, snad se vám líbily, byla to novinka, tak co vy jste ještě chtěli, pane bože? Ano, začíná druhé dějství Los Bastardos a to znamenají plky z druhé ruky a ne informace bez záruky. A jestli si myslíte, že to teplo, které bylo minulý týden, bylo dostačující, vyvedu vás z omylu. Věřte mi. Věřte alespoň někomu. Mně ne, ale v tomto případě ano. Tady jsou Skid Row Time Bomb!

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak. Jirka Basta, neohrožený rocker.

Hromada ošpinavých fusek, líh, kabát, samozřejmě špalkovina jako vybalovaná. Ovšem, já se chci zeptat, berete si ponožky nebo je rovnou vyhazujete a objednáte si na Temu nové? To vyjde levněji možná, protože koupíte za 60 korun patero, šestero ponožek a na co to budete prát zbytečně. Ono se ale teďko momentálně děje něco jiného. Levné nákupy z čínských tržišť od 1. července zdražily, o tom tady řeč byla. V Evropské unii začalo platit nové clo. Já se k tomu vracet nebudu, prostě no to vychází na 75 korun za kus a nikoliv za celý balíček, tak znamená, když to včera říkali v televizi, objednáte si 5 triček, zaplatíte 1, 3 euro, když si objednáte 3 zboží různý, tak zaplatíte po každé nějaké ta euro. No prostě zdírají nás z kůže, jak se dá. Ovšem, poslyšte, já vám něco povím, oni ti Číňani nejsou vůbec marní. Platformy už pár měsíc aktivně řeší, jak dopady cla otupit. A právě na Temu se u části nabídek objevuje informace, že zboží bude odesláno z evropského skladu. Neznamená to, že je evropské. Znamená to, že už leží v Evropské unii. Rozdíl je totiž zásadní. Balík letící přímo z Číny se řeší jako zásilka ze třetí země. Zboží ze skladu, například ve Francii, už zákazník dostane jako běžnou zásilku z jiné členské země. Nepřiplácí zvlášť přepravci a případné vyšší náklady jsou už zahrnuty v ceně. Jsme nedávno s bráchou hovořili o tom, že když přijde domů, já už teď ne, ale dříve ano, přišel jsem tak trošičku veselější, otázka, odlehl jsem si nějak a už k televizi, vytáhl jsem ten mobil a jel jsem po tom Temu, jo, objednával jsem, pak jsem to druhý den nevěděl a když to za 3-4 týdny přišlo, tak čumím na to, jako říkám Vánoce, nebo co, jako, to bylo tak nějak podobně. No takže v podstatě na podobnou praxi upozornil kde jaký ten ekonomický web, třeba Logbells nebo Press a tak dále. Platforma Temu tak chce časem odbavovat všechnu většinu evropských objednávek přes evropské sklady, mimo jiné v Německu, Francii, Španělsku, Nizozemsku a Itálii. Čeští zákazníci už nyní vidí u některých druhů zboží nabídku doručení do 2 dnů. Clo tím ale nezmizí. Jen bude v jiné výši a přesune se jinam. Upřímně, zásilky z Číny ho zákazník uvidí jako doplatek. U zboží evropského skladu ho zaplatí nepřímo v ceně. To znamená co? Nedělejte si těžkou hlavu, objednávejte, utrácejte, kupujte jak pitomci, cokoliv vás napadne, ačkoliv to třeba vůbec nepotřebujete. Takových rodinek vidíme o víkendu, třeba vykají hromady.

0: Bocného udeření a Šakra a rok 2007, tak příští rok tato skladbička bude mít 20leté výročí. A u výročí tak trošičku ještě můžu klidně zůstat, protože s blížícím se výročí Madmanova úmrtí, tedy Ozzyho, to nikdy nezapomenu, pač je to dva dny před mými narozkami, se začíná objevovat stále více poct legendárnímu muzikantovi. Ve francouzském festivalu Hellfest o uplynulém víkendu vztyčili 6metrovou Ozzyho sochu a v Birminghamském muzeu a galerie oznámilo, že trůn, na němž zpěvák 11 dní před smrtí absolvoval poslední koncert v životě, v rámci toho té akce zahrne do své stále expozice. A co vy? Chystáte něco?
1: Maximálně se najebat, že?

Jestli vám skladbička připomínala skupinu Katapult, tak se správně, oni to fakt byli kaťáci z kraje 90. let, zpívák Harvey. On to tehdy, myslím, bral šidelár do svých rukou a tam byl nějaký problém s Oldou a tak dále, no ale to je problém s ním do dneška, ale to nevadí. Pojďme k počasí. Návrat veder do Evropy je už téměř jistý. Podle serveru Weather.com se horký vzduch už hromadí na Španělském, odkud by se od neděle měl šířit dále do Evropy. K nám by měly ta vedra dorazit na přelomu první a druhé dekády července, tedy okolo příštího pátku. A horka by pak měla na území Česka setrvat i během dalšího týdne 13. až 19. července. No je to třeba brát opatrně a budeme samozřejmě vás informovat a sledovat, jak to vlastně meteorologové myslí. Jak vysoko vystřelí teploty, zatím ani odborníci přesně neví. Teploměr by měl ukazovat přes 30. Objevovat se mohou také velmi horké dny s maximy kolem 35 stupňů a více. V některých oblastech se mohou vyskytnout i tropické noci, kdy teplota neklesne pod 20 stupňů. No a mimochodem tady musím se zastavit a teď prosím sledujte tok mých myšlenek. Když jdete večer spát, tak spíte ve svém tradičním pyžámku nebo spíte na Adama, jak se říká lidově. Česko totiž tak sužuje ta vlna veder, tak lidé jsou všelijací. Někdo spí ve vaně, někdo si ustele v bazénu, někdo v pergole a podobně. No a ty horké noci. Odborníci varovali, že i když se zdá logické odložit před spánkem oblečení, může to být kontraproduktivní. Bez pyžama se totiž hůř odpařuje pot a zůstává přímo na pokožce. Takže to musíte smrdět jak vrata od chlíva na jedné straně, na druhé straně, ale i já jsem ten typ člověka, který když nepotřebuje na sebe mít nějakou hadru, tak ji nemá, protože mu je třeba, dejme tomu, horko. A když je horko, tak je léto, no. A když je léto, tak to tak má být. Ovšem pozor, já musím připomenout jednu důležitou věc. Já jsem osobně, jo, teda takový smolář, že letošní léto je pro mě trošku tragičtější, ale přizpůsobím se. Ale zas takový smolář, jako v písni od výběru, se určitě snad nejsem. Traget.

0: Rádio Hej, hudební novinka. Hudební novinka.
1: Tak jsme si zajistili, si zaspomínali na rok 1990 a pojďme do žhavé současnosti. Sleaze Rockeři z Atlanty, Kikin Valentina, se ohlásí pátým studiovým albem a to vyjde 28. srpna pod názvem Anthems from the Underground. A už nyní na něj kapela láká singlem Rock and Roll Casualty, co znamená, že i já vlastně přepatřím mezi rock and rollové oběti. Tady je...

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Denver Fest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo právě 15 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio. Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey. Radio Hey. Basta.

Impaly tedy jako první, druzí jako Battle Beast, a co bude třetí, se nechte překvapit, dámy a pánové, startuje třetí hodinka dnešního Los Bastardos. Tady čtu, že instalatérská firma v americkém státě Michigan se pochlubila netradičním úlovkem, když při opravě potrubí narazila na snubní prsten, který se tam dostal už před 10 lety. Dokonce se podařilo najít majitelku, která si ho odnesla domů. Ovšem, historie toho je trošku zajímavější. Pátrání bylo sice krátké, ale po výzvě na sociálních sítích se ozvala žena z nedaleké provozovny s tím, že zhruba před 10 lety tam jedné z jejich zákaznic spadl prsten do záchodu. Nikoho tehdy nevolali a s využitím gumových rukavic a nástrojů, které měli po ruce, se pokusili šperk zase vylovit. Ovšem neúspěšně, jak jsme právě zjistili. To znamená, že hrabat se v hajzlu kvůli snubnímu prstenu, no nazdar.

jiném rádiu, tak teď pustím písničku Medvědi nevědí, že turisti nemají zbraně. Ovšem, pozor, nedvědi vědí, medvědi možná nevědí. Flek pro trenéra fotbalové reprezentace je po neúspěšném mistrovství světa a konci Miroslava Koubka volný a éterem létá první jméno možného nástupce. Mluví se, a teď smekám i já, o Jürgenu Klinsmannovi, jehož má podle informací webu iDnes.cz považovat generální manažer reprezentace Pavel Nedvěd za volbu číslo 1. Dva na sobě nezávislé zdroje redakce Sport.cz ale danou variantu označují jako krajně nepravděpodobnou, což ale nic nemění na tom, že hledání nového šéfa lavičky i nadále probíhá. Klinsmann je za mě dobrá volba. Za mě teda osobně povídám. No a ještě jedna fotbalová. Nakonec první lize bude hrát Artis Brno, které přijalo nabídku odstupivšího Táborska, které dostalo nabídku jako první po vyloučení Karviné. Takže budeme mít dva brněnské celky v první lize.

Neříkám, že zrovna u této skladby, že bychom vzdychali a tekli jak Dunaj v 97., ale Škorpici patřili mezi exkluzivní kapelu v 80. letech. Na jejich styla Vingiu, Halidy a podobně jsme normálně plazili se, poty si měnili, pyžma si měnili, jazyky do krku strkali a podobně. No ale vlastně tam hraje Schenker, že? Ruda, Míša, ten má svůj vlastní band a oni mají ještě sestřičku, teda měli, ona umřela. Měli sestřičku, ta zase hrála v kapele Rosa Vista, hráli tehda v Havířově s Citronama a jednou jsem hovořil s kapelou a bylo zajímavé setkání těch dvou rokových band, které v Havířovském Beskydu dali dohromady taky své píšmo, když na to přijde. Jen taková vzpomínka, když jsme u toho Schenkera a jeho grup, tak bývalý zpěvák kapely německého kytarového čarostřelce Gary Barden navazuje na solovou kariéru. 18. září hodlá přijít s další autorskou nahrávkou Empowered Emotions. Tak uvidíme, jak se mu bude dařit dále. My budeme pokračovat v rodině Schenkeru, ať mají co žrát, tak jim dáme tantiemy. Co vy na to?

Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Clash Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio Hey, Rock on Air Everyday.

vzpomínka. Vzpomínka v podstatě rok 2015, White Snake a Stormbringer. Mimochodem, tato písnička, mám pocit, že si to vzpomíná na svoji éru Coverdale v dobách Purple. Pojďme na internet. Že je internet plný nesmysl, víme, a že porazit to dokáží jen výroky našich politiků, ale čeho jsem se dočetl teď, to je síla. Prý koupat se sám v soukromém bazénu plném pitné vody v době sucha není jen ekologický problém. Mám pocit, že slunce některým lidem začíná lézt hodně na mozek. Prý je to společenský problém. Já to zkrátím. Už tady kdysi byl pokus nastěhovat přivandrovalce k těm, co mají volnější prostor, třeba žijí sami v baráku. To naštěstí neprošlo. A nově bychom měli k bazénu pouštět ty, co na to nemají, a nebo se nedostanou k nějakému koupališti či přehradě a stojí třeba 2-3 hodiny ve frontě, pač to asi říkají v televizi. Absolutní fekální mozkovna dotyčné osoby, co to vyplodila. A pak je jí to vlastně málo té osobě. Tak bych třeba mohl ještě vyvařovat zvěřinové guláše a pořádat doma zabíjačky ve vyloučených lokalitách. Nevíte, přátelé, náhodou, jestli už nejsme úplně na dně? Může se stát. Vidím to černě. Černě jako koně Arakainu. Jochodem, Arakain, víte o tom, že bude 18.7., to znamená v červenci, na kotel Hellfestu? Tam budou vařit guláš a mimochodem ten guláš bude tak pekelně pálivý, že vás bude i druhý den pálit prdel, jako kdybyste startovali X-Space do kosmu.

Kolář zpíval, že táhne a táhnu taky ke všem čertu, když na to přijde. Napsal mi Marcel Messerschmidt na téma VAR, jako já bych to nerozebíral. Jako víme, že ty Chorvaté vlastně de facto vypadly jenom díky tomu, že balón a jeho čip zaregistroval dotyk vlasů jednoho fotbalisty a tím pádem jo, byl ten problém. Takže VAR je opravdu, no ve většině případě je zlo ve fotbale, ale já se tomu Marceli nebudu divit ani to rozebírat. Mně to je úplně jedno, protože dneska je pátek 3. Zítra je 4. To je logické, to vždycky tak bývá, jo? To je neuvěřitelné. Pak přijde 5. a pondělí 6. to znamená státní svátek a Jirka nepůjde na šichtu, bych se na to mohl, protože státní svátek je od toho, abychom státně svátili, jo? Ale co budou dělat ti lidé, kteří budou nešťastní z toho, že mají zavřené své supermarkety a obchody? Tak já mám jeden návrh pro vás, přátelé, hoďte si to normálně, jo? Nebo prostě si stěžujte na lampárně třeba, jo? To je úplně jedno. Myslím si, že stejně s tím nic neuděláte. No ale teď už na rozdíl, já bych mohl říct na rozloučení mý potěšení postavím pod okny, mají to už je taky pozdě. No nic, no takže asi to slunko působí i na mě a tudíž mohu říct jedno jediné. Užijte si prodloužený víkend, buďte na sebe hodní, meze jsou suché, skočte do toho rovnýma nohama. Pokud nemáte rovné nohy, plastický chirurg to udělá za vás. No a jinak? Já mi co řeknu, jo? Až příště. Čau.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šuplenu. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rády a hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

Chcete, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

se velikou radostí nechám tenhle song dohrát až do konce. Ordinary Man, Ozzy Osbourne. Vy ladíte a posloucháte páteční Radio Hey, teď odpoledne, něco málo po 16. hodině a s vámi už je Standa Čeněk, to jsem pěkně prosím já. No a v kalendáři datum 3. července, to pro úplnost a já myslím, že úvod máme za sebou. Tak teď k muzice, která nás čeká, protože ta bude rozhodně dnes odpoledne stát za to, tak jako vždycky, pochopitelně, tak se těšte třeba na Kamila Střihavku, už za malou chvíli taky Papa Roach tady budou, nebo Red Hot Chili Peppers a úplně ze všeho nejdřív dáme Kysáky.

Tohle byla kapela Devátá planeta, kapela, která na rádiu Hej rozhodně není žádným nováčkem, no a jejich zbrusu nová skladba Dotýkal se nebe, a za mě teda jedna veliká paráda, musím říct. Jen tak mimochodem, pokud byste tuhle kapelu chtěli vidět a slyšet naživo, tak možností je hned několik, ovšem jeden speciální tip pro vás mám a ten tip se jmenuje Zajíc Fest. Ano, Zajíc Fest je úplně nový festival, je to tedy první ročník nového hudebního festivalu a koná se 1.8. v Kinčperském pivovaru v Kinčperku nad Ohří. Vstupenky už teď můžete koupit na qrticket.cz a na tomhle festivalu uvidíte a uslyšíte spoustu kapel a Devátá planeta je právě jednou z nich. Tak takový můj malý tip na 1. srpen, pokud byste ještě na ten termín nic neplánovali. Tak určitě mrkněte na qrticket, no a my dáme další muziku. Red Hot Chili Peppers, tuhle kapelu už jsem avizoval, tak je připravena, taky Stony zahrajem už za malou chvíli.

0: Ladíte a posloucháte páteční odpolední Rádio Hej za pár minut, co za pár, za 11, tady bude 17. hodina, letí nám to hrozně rychle, ale ono je to vlastně dobře, protože víkend, ten už klepe na dveře, co si budem povídat. Tak já bych se nerad teď pouštěl, jak se říká, na tenký led, ale některé titulky a články na zpravodajských serverech tak vás prostě nemohou nechat úplně v klidu a bez reakce. Ten dnešní mě opravdu zaujal. Zákaz alkoholu ve sněmovně poslanci neschválili. A heleďme se, kdo by to byl řekl, tak schválení novely zákona o jednacím řádu, to dneska probíhalo, tak tohle schválení novely zákona o jednacím řádu sněmovny nic nezmění na stávající praxi, kdy je alkohol a jeho konzumace na půdě sněmovny bez jakýchkoliv regulací, píše se tady. Pozměňovací návrh, který poslancům zapovídal konzumovat alkoholické nápoje a návykové látky, neprošel, světe div se, takže ve sněmovně se bude veselé chlastat dál. Na druhou stranu, mnohé se tím vysvětluje, když tohle víte. Nevím, jak by se na to tvářili vaši zaměstnavatelé, schválně to zkuste po víkendu přijít do práce trošku ve veselé náladě. Vlastně bych vám to moc nedoporučoval, protože si troufám tvrdit, že by to skončilo vyhazovem. Jestli tedy chcete v práci chlastat, tak hurá do sněmovny, tam se to, prosím, pěkně smí. Pojďme za další muzikou, dáme alkohol samozřejmě, co jiného, po takovéhle informaci taky Manic Street Preachers nebo Blackstone Sherry. Hezké odpoledne.
1: Hej rádio, hej rádio, klasické hity ve vašem městě. Rock a pop rock. Ta nejlepší muzika z 80. a 90. let. Hej rádio, na nic si nehrajem. Prostě hrajem. Hej rádio.

Ladíte rádio Hej a pojďme se podívat v rychlosti, na jaké počasí se můžeme těšit. Tak začneme předpovědí na noc. Během noci bude převládat polojasná až oblačná obloha. Místy se mohou objevit přehánky nebo doznívající bouřky. Teploty klesnou většinou na 18 až 13 stupňů Celsia. Na západě republiky může být o něco chladněji. Vítr bude slabý až mírný od severozápadu a přinese příjemné osvěžení po uplynulých tropických dnech. No a zítra, sobota, nabídne převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy se během dne mohou objevit přehánky a ojediněle i bouřky, ale většinu času nás čeká příjemnější letní počasí než v předchozích dnech. Odpolední teploty vystoupí většinou na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až k 28 stupňům, foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr. No a můj tip? Po extrémních vedrech přichází příjemnější letní den, ideální pro výlety a pobyt venku. Pro jistotu ale mějte po ruce tenkou bundu nebo deštník, zejména pokud se chystáte na delší cestu. A teď už zpátky k našemu vysílání.

0: www.radioexpress.cz.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot, to by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Nelenčok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@akanemcova.cz.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte
3: Hey Radio.
4: Full time rock for you.
5: Radio Hey.
6: Radio Hey.
7: Na Radio Hey s vámi i po 17. hodině Standa Čeněk, teď taky Lucie, Eclipse nebo Alice Cooper.
8: Pane docente, tak už je to tady.
9: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
8: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
9: Přehrajte mi to ještě jedno.
10: Rock on air every.
9: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů.

Veliká páteční pohoda, tohle byl Sam Fender, jen tak mimochodem, a za chvilku 17:30 odpolední, tak to příjemně utíká. Teď doufám, že příjemně ve společnosti dobré muziky. Tu konec konců nabízím i dál, za chvilku se ovšem taky podíváme do kalendáře a připomeneme si některé zajímavé události, které se vztahují právě k dnešnímu dni, a myslím, že by při pátku stálo za to podívat se na silnice. Jak pak nám to tam asi jezdí tuto chvíli, takhle odpoledne. Teď Powerwolf, za chvilku taky Daughtry nebo All Time Love. Hezké odpoledne.

0: Tady je stále páteční odpolední Rádio Hej, taky Standa Čeněk, to jsem pěkně prosím já. Slíbil jsem kalendárium, tak se pojďme podívat na některé události, které se vztahují k dnešnímu dni. Asi začněme svátkem, který v České republice dneska slaví Radomír, tak Radomírům všechno nejlepší dnešním jmeninám. A připomenout si můžeme taky Mezinárodní den bez plastových tašek. Třeba tak dneska, až půjdete na nákup, potažmo řečeno z nákupu, tak bez plastové tašky. Jinak, co se týká historických událostí, tak třeba v roce 1886, to je taková zajímavost, tak Carl Benz veřejně představil svůj automobil Benz Patent Motor Wagon. Je to automobil, nebo byl v té době považovaný za první praktický automobil poháněný spalovacím motorem, panečku, 1886. Když přejdeme do hudebních narozenin, tak tady mám taky jedny. Vince Clark, to je spoluzakladatel skupiny Depeche Mode, nebo ho znáte z kapely Erasure, určitě si vzpomenete. No a filmové a kulturní zajímavosti k dnešnímu dni, tedy 3. červenci, se také vztahují. Tom Cruise slaví narozeniny, patří mezi nejúspěšnější hollywoodské herce a producenty posledních 4 desetiletí. No a 3. července v roce 1985 měla premiéru dobrodružná komedie, jestli pak víte jaká. Back to the Future, ano, zpátky do budoucnosti, komedie, která se stala jedním z nejúspěšnějších filmů 80. let, mimochodem film, který dodneška miluju. Pojďme za další muzikou All Time Love za chvilku, taky Places of Power, Godhard anebo Airborne, bude toho víc. Hezké odpoledne.
1: Posloucháte Hey Radio. Hey Radio. Hey Radio.

0: rádio, hej, pojďme v rychlosti na počasí. Během noci bude převládat polojasná až oblačná obloha, místy se mohou objevit přehánky nebo doznívající bouřky. Teploty klesnou většinou na 18 až 13 stupňů Celsia, na západě republiky může být o něco chladněji. Vítr bude slabý až mírný od severozápadu a přinese příjemné osvěžení po uplynulých tropických dnech. No a sobota, ta nabídne převážně polojasnou až oblačnou oblohu, místy se během dne mohou objevit přehánky a ojediněle i bouřky, ale většinu času nás čeká příjemnější letní počasí než v předchozích dnech. Odpolední teploty vystoupí většinou na 22 až 26 stupňů, na jižní Moravě až k 28 stupňům a foukat bude slabý až mírný severozápadní vítr. Tak tolik o počasí a teď se pojďme podívat, jak nám to jezdí, nebo možná nejezdí, na našich silnicích.
1: Dopravní expres. Dálnice D46 je mezi Prostějovem a Vyškovem neprůjezdná na 13. kilometru. Hasiči likvidují požár osobního auta. Nehoda dvou vozidel blokuje levý jízdní pruh na 2. kilometru dálnice D7 u Tuchoměřic směrem do Prahy. Půl hodiny po pojíždě řidiči v koloně na dálnici D1 směrem do Brna mezi 10. a 23. kilometrem a kvůli silnému provozu se tvoří nesouvislé kolony na dálnici D1 před Brnem ve směru od Prahy mezi 180. a 196. kilometrem. Zdržení pro osobní auta je 20 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic dálnic Markéta.
2: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema Barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema Barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema Barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradištská 407, areál JIT, Staré Hradiště.
3: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z Farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denverfest 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově.
4: Bylo 18 hodin. Posloucháte
5: Hey Radio.
6: Hey Radio.
7: Full time rock for you.
8: Radio Hey.
0: A po 18. hodině třeba Against Me nebo Gamma Ray. Hezké odpoledne.

Němečtí hardrockoví matadoři, to jsou právě Kiss and Dynamite, kteří právě teď dohráli, tak představili úplně nový single a videoklip s názvem Glory Days. Já pro vás tuhle novou skladbu chystám už na tuto neděli do červencového playlist music. Každopádně bude se jednat, nebo jedná se o titulní skladbu jejich chystaného 9. studiového alba, které vyjde už 18. září. Kapela samozřejmě i v téhle novince sází na svůj osvědčený recept, který je tedy stadionový rock, chytlavé refrény a pořádná dávka pozitivní energie. Jinak ta píseň samotná, Glory Days, je oslavou hudby, přátelství a okamžiků, které stojí za to si pamatovat. No a celé to album navíc bude velmi výjimečné a bude výjimečné i tím, že půjde o poslední desku s frontmanem Hannesem Brownem v roli hlavního zpěváka před jeho plánovanou koncertní pauzou. On už o tom mluvil před časem, že si chce dát přestávku a z kapely Kiss and Dynamite odejít, tak teď už je to pravděpodobně opravdu na spadnutí. Každopádně pokud máte rádi melodický hard rock ve stylu osmdesátek, tak Kiss and Dynamite to je přesně ta skupina, která zapadne do vašeho konceptu. Tak se společně se mnou těšte na nové album v neděli. Nezapomeňte na playlist music, protože tam tu novinku uslyšíte.

11. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaře Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milenčok

Tady je stále Rádio Hej, nicméně já už se loučím pro dnešek, protože 19. hodina, ta se nám blíží nezadržitelně, no a pro vás to znamená třeba i to, že si po 19. hodině můžete nechat na Rádio Hej zahrát nějaký ten svůj oblíbený song. Tak věřím, že si vyberete a že vám udělá radost, určitě pište. No a já se s vámi těším zase příští týden v pátek, protože v pondělí, to se neuslyšíme, máme prodloužený víkend, takže si ho užijte i vy. Počívejte, popřípadě vyrazte někam na nějakou akci, počasí nám bude přát a takových hudebních akcí je na výběr celkem dost, tak si vyberte tu správnou. Mějte se hezky, ahoj.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbařinost. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milan Chuck Bypass, Alžbeta, Headfine a další.
1: Bylo 19 hodin, posloucháte Hey Radio.
2: Full time rock for you. Rádio Hej. Rádio Hej.
3: Tak, milí přátelé, vážení posluchači, posloucháte Rádio Hej. Je 19 hodin a z pražského studia se vám hlásí Mirek. To jsem já a nejsem tady dneska sám. Slyšeli jste upoutávku na Riverfest a já tady mám všechny vlastně důležitý lidi z tohoto festivalu. Je to programová ředitelka Riverfestu Jana. Ahoj.
4: Ahoj.
3: Pak je tady Rusák ze Sputniku. Ahoj.
5: Ahoj.
3: Ahoj. No a to nejlepší nakonec, tak je tady Aneta z kapely Sputnik.
6: Ahoj.
3: Ahoj, trošku hlasitějc, neboj se toho.
6: Není křičet už hnedka.
3: Ano, no.
4: Ahoj.
3: No, skoro jak na pódiu je to potřeba. No a my si budeme povídat o tom, co vlastně na tom festivalu bude, co tam budeme hrát. A já to teďko nechám, já nevím, jestli začne Jana, jako programová ředitelka, to uvede. Takže Jano, je to na tobě?
4: No tak bude to 13. ročník a poprvé letos je spojený s motostrazem Barbařinost. Tak uvidíme, jaký to bude. Pořádá to samozřejmě náš mecenáš Karel a uvidíme, jak to dopadne. Ten motosraz jsme ještě nikdy neměli, tak snad to bude fajn.
3: No a co vy k tomu řeknete?
6: Já doufám, že tam bude hodně se číst knihy, taky, že budeme sportovat a tak já naslíbila, že tohle to bude jako ten hlavní program toho celého festivalu.
4: Samozřejmě.
3: No a teďko, co ty k tomu řekneš?
7: No, naposledy, když spojili festival jeden velký s motorkářema, tak to ukončilo Aero Hippies.
3: No, a teďko já se zeptám, možná my jsme to tady tak trošku udělali narychlo, protože jsme se tady bavili dlouho před vysíláním. Já tady mám v playlistu a teď se zeptám, jestli je to ta vaše kapela, protože to nemám připravený. Mám tady kapelu Sputnik, Bílý město, Náraz jako kráva, Rolničky, jste to vy?
7: Jo.
3: Tak kterou pustíme. Ještě tady mám
6: Já mám ráda Rolničky, to se tak hodí teďko.
3: A serotonin dopamin.
6: Tak ta pak.
3: Tak jo, takže dáme Rolničky. Aha. Takže tohle, co na úvodu, posloucháte Rádio Hej, a kdybyste měli zájem o něco, o cokoliv, něco se dozvědět a nebo něco vyhrát, tak zavolejte do pražského studia 777 007 893. Posloucháte Rádio Hej a já už tam pouštím Sputnik.

0: Posloucháte rádio, hej, a tohle byla kapela Sputnik a my tady máme z kapely Sputnik to, co slyšíte, tak okolo nás jezdí motorky a to tam bude na tom festivalu taky, že jo. A takže trochu netradičně dnešní páteční večer začínáme rozhovorem a já se zeptám, tady asi možná festivalová sezóna začíná nebo je v plném proudu a možná bych se vás zeptal, na co se nejvíc těšíte, co vás na festivalu štve a jestli máte k tomu něco, co byste k tomu řekli.
1: Tak na festiáky se těšíme, to nás baví, je to venku, pohybuješ se tam různě s lidma, kteří mají stejný zájem jako ty, takže to je fajn. Ale hele, jestli je něco, co mě na festiákách štve, naštěstí to není všude, ale občas narazím na VIP zóny a to si teda myslím, to mě teda sere, protože nemám ráda to dělení těch lidí a nebo prostě tak, prostě si myslím, že to do punku, nebo samozřejmě my jsme ten punk nebo metal, nebo a když je VIP zóna, tak tam je sere. Dokonce mi stalo na jednom festivalu, že jsme tam měli koncert a já jsem tam někde pobíhala, protože vždycky trávím ten čas s lidma. Není to tak, že my jsme se zavřeli do backstage, vůbec jako Sputnik jsme vždycky mezi lidma. A nebudu jezdit, já nevím, 3-4 hodky někam, aby se zavřela, odehrála koncert a zpátek, to mi přijde jako píčovina. Může si mluvit prostě, teda francouzsky.
0: To bylo francouzsky, já jo. Jsem nic prostě neslyšel.
1: Já dobře, já občas mluvím.
0: Parlez vous français?
1: Takže kdy, a normálně jsem nemohla projít přes VIP zónu do backstage, protože se tam někdo jako zaplatil a platil si to své místečko na světle, tak to mi přijde jako blbost, no.
0: A co ty?
2: Já určitě to samý, protože já jsem hodně rovnostářský a já to taky nesnáším, jo, prostě teď jsem někde četl, že máš VIP, nějakou kde teda, no to je jedno, protože nechci dát nějakou reklamu, pak je polo VIP a pak je to normální. To je fakt debilní. Jo, to možná, já nevím, v nějakých, v popu třeba a tak dále, ale u punku, nebo nevím, prostě nemám to rád. A taky dělají chybu třeba i menší festivaly, že oddělujou lidi od kapel, jo, že udělají velký backstage, prostě stoly, jídlo a tak dál kapelám a ty logicky potom tam trčej a myslím si, že to je chyba, že prostě ty kapely by měly jít mezi lidi a že ty lidi chtějí je vidět a povídat si s nima. Ono tenhle ten jako ten hype, jakoby jakože ty nedosažitelnosti hvězdní to jde možná někde v Americe, jo, ale u nás je to prostě trapný, jo. Takže ne, backstage jako minimální, je tam dobrý, když na to tam jsou sprchy, protože nerad chodím spocený po bubnování, to je jediný teda, co to, ale prostě jsou někdy akce, kde je i relativně malá akce, jo, a kde ten backstage je třetina prostě toho prostoru, jo, celkovýho, to je pitomý, no.
0: Tak, Jana se hlásila, tak.
3: No my tam teda žádnou VIP zónu nemáme, my jsme taky jako všichni jako jedna festivalová rodina. A ještě jsem zapomněla říct, že to je v Tábořišti u Karla Český Štemberg, protože to jsem neřekla, nebo řekla?
0: To já nevím, ale ono už je to po 13. je to...
3: to je fakt.
0: Takže myslím,
3: a je to tak že... krásný místo, musím říct.
2: A já jsem neřekl, že ten Sputnik je vlastně CZ na začátku, no to někdy si lidi myslí, že tam je S.
0: Ano. Tak naši posluchači by to měli vědět, protože vás hrajeme. Tak a já teďko, aby jsme moc nemluvili a taky hráli, mám tady ještě nějaké otázky na vás připravený, tak si dáme ten serotonin, dopamin. Mám to připravený?
1: Mm-hmm.
0: Jdeme do toho, posloucháte rádio, hej.

0: Kapela Sputnik na rádiu, hej, a tady máme ve studiu Janu Rusáka a Anetu z kapely Sputnik. A Rusák říkal, že má serotonin na levý ruce a dopamin na druhý, je to tak?
1: No, no, to je zlé, nahřbete ruky, vytetovaný.
0: Nemůžete vidět, ale my to tady vidíme. No a já možná bych se zeptal Jany, protože Jana říkala, že má nějaký zprávy, kdo tam vlastně kromě Sputniku bude na tom festivalu. Je to 13. ročník Riverfestru, tábořiště u Karla.
2: Tak bude tam ještě nějaký velký doprovodný program, budou tam vystavený nějaký starý korvety, budou tam Tatéři a druhý den tam hraje Alžběta asi hlavní a Vilém Čok a Bypass. A bude tam i spanělá jízda v sobotu, myslím, že to bude super.
0: No, tak určitě doražte. A mám tady ještě teda nějaký další otázky na vás, teda na kapelu. Něco o energii, jak řešíte energii před koncertem, po koncertě, abyste tam přišli pořádně nadupaný a jestli potom odpadnete a odvezou vás na marách, nebo jak to je s tou energií u vás?
3: No tak se pochlup.
1: Serotonin, dopamin, že jo, no, to je prostě o tom, no, tak jsou už různý, hele, snažím se samozřejmě být vyspaný, Aneta mě žene do postele, abych to se vyspal pořádně, takže, no, ale protože už jsem starý, tak někdy si člověk musí pomoct si třeba nějakou chemii, no, takhle to chodí v životě.
0: No, a máte nějaký, jak vlastně jste spolu dlouho a máte nějakou ponorku, nebo jste, se máte furt rádi a jste úplně v pohodě v kapele, jak to máte u vás?
3: Ku podivu, i po tolika letech se máme furt všichni rádi, protože náš tajný takový fígl na to, jak být v pohodě, je, že se nebojíme se poslat hnedka do prdele, eskalovat ty věci hnedka. A když čistíš vzduch průběžně, tak to funguje. Není tam ta ponorka, nejsou tam prostě takový ty, jako že jsi si něco nedořešil. My si všechno hnedka vyřešíme.
0: To jsou takový ty typy lidí, že někdo to v sobě furt jako dusí, že jo, a někdo vybuchne
1: a
0: za pět minut to má za sebou.
3: A díky tomu, že jsem celý život mezi chlápkama, tak já jsem taky takový malý chlápek, takže já se neurážím jako holka.
0: To bych neřekl.
3: Snažím se tak nevypadat, ale chovám se tak. Takže se neurážím, když něco chci, tak to řeknu. Tak, jak to myslím tomu chlapovi, protože samozřejmě chápu, že jinak mu to nedojde. A, takže nemáme, jako s tím asi není žádný problém.
0: Dobře.
3: Díky tomu, že se ani nechovám jako holka, jako i že nevyžaduju, prostě jako vlastně největší princes naší kapely je Marťas, jo. Takže nemáme ty problémy.
1: No, snažíme se hlavně už při výběru, my jsme se nejdou 26 let, že, takže tam je to jako vyřešený, jo, ale při výběru spoluhráčů jde nejenom o ty hudební věci, ale aby taky to nebyli kreténi, že jo, aby byli schopní třeba říct, co je prostě, aby mluvili na rovinu, nevymýšleli píčoviny, prostě, jo, aby to...
0: No, to jsem se chtěl taky zeptat, jestli je to nějaký problém, nebo není se střídat s různýma zpěvačkama na pódiu.
3: Hele, pro mě to problém není a naopak jsem ráda, když to je. Bohužel těch holek je na těch pódiích málo se potkáváme, ale když to je, tak se vždycky jdu podívat, baví mě to a tak jako se koukáš, jak to dělá někdo jiný a tě to nakopne, že?
0: To je to důležitý, řekneš si, že tě to inspiruje.
3: Se říkám, jsi dobrá, to ti přeju. To ti moc přeju. Myslíš, že jsi hezká? Ne, fakt to přeju, protože já ještě vždycky říkám, že když dva dělají totéž, není to totéž. Takže úplně zbytečný jako žárlit nebo to, protože prostě, když někdo lepší, tak je lepší. S tím jako nic neuděláš. A můžeš si. A maximálně
2: dobrý,
3: tě to
2: že
3: nakopne.
2: Někdo lepší není.
3: A maximálně tě to, nebo může tě to prostě nakopnout a tebe to taky někam posune. To je prostě celý, takže víc holek na těch pojmech.
1: My jakoby, to souvisí i s tím, co jsi říkal, to s těma spoluhráčema tak, že strašně důležitá je otevřenost. Jo, věcem podívat se na to z pohledu toho druhýho, jo, aspoň takovýhle nějaký jako základní jako ohled mít, snažit se prostě pochopit a hlavně mluvit o těch věcech, protože prostě jsme různý a to se týká i jako závisti u lidí, která bejvá, jo. A jedna z metod, jak se s tou závistí třeba nebo s tímhle s tím vyrovnat, pokud to lidi mají, tak je prostě to, že bejt jiný, jo, prostě srát na to, co si myslejí ostatní lidi, jo. A ten takový člověk potom jakoby vlastně ani nemá co srovnávat, takže je v pohodě.
0: Jasně.
3: Spíš je to taková svoboda, no, takže prostě já jsem skvělá a pak jsou ty druhý, no.
0: Dobře, tak já tam dám náraz jako kráva.
2: Dobře.
0: Tak, posloucháte Rádio Hej, kapela Sputnik, Náraz jako kráva.

0: Posloucháte Rádio Hey, já jsem si hnedle teďko zvrhnul kolu do Mixpultu, to by bylo veselo teda. Naštěstí jsem to zadržel. Tak, posloucháte Rádio Hey, kapelu Sputnik, my si tady povídáme, takže trošičku netradiční páteční večer dneska z počátku a já tady ještě mám na vás nějaký další otázky, aby jsme se něco dozvěděli o vás. Nebo co mě napadlo, když skládáte muziku, jestli nejdřív složíte text, potom na to uděláte hudbu nebo dohromady, nebo kdo to dělá a jakou máte inspiraci?
1: 90% nejdřív hudba.
0: Jasně, a potom do toho se trfovat.
2: A Marta si teda geniální textař, takže tak je dobrý.
1: No, tak Aneta taky dělá texty, tam jde o to nebejt línej si poznamenat věci, co vidíš kolem sebe.
0: No, jo. Jasně. To je nějaký nápad a vždycky tě to píchne. A
1: no, do mobilu se to namluvit, pak převíst do textu. Nebo prostě, jo, to je ten největší problém, že lidi třeba ono kolem tebe je plno všelijakých absurdních, legračních, zajímavých věcí, ale člověk to je línej vytáhnout ten mobil a dát si to někam a pak, když potřebuje udělat text, tak je v prdeli, no.
0: No. Tak,
3: to bylo taky francouzsky?
0: No.
2: A hlavně je to vlastně ta inspirace, že fakt mít otevřený oči a být vždycky připravený se inspirovat těma věcma, co jsou kolem tebe. Takže od divného slovního spojení, že ti něco řekne někdo, to by to přijde fajn. I na scénku děláme spoustu videí a jsou blbosti, které tě inspirují a které si prostě musíš zapsat a nezapomenout, že my máme všude samý poznámky na to, co bychom mohli udělat.
0: Jasně. Tak a ještě máte nějaký recept na to, abyste byli dobrý?
2: Hele, no náš recept na to, jak byl dobrý, je, za to zase řeknu francouzsky, se nevadí mít v piči. To znamená dělat si to, jak ty chceš a no. Mít tu svobodu. Protože když začneš přemýšlet nad tím, aby se to líbilo a aby se to líbilo většině, tak je to podle mě začátek konce. Takže se na to prostě vysrat. A dělá si to, jak chcete. Ty lidi to třeba ze začátku vůbec nepoberou. To je náš případ, když jsme začínali kdysi dávno se Sputnikem, tak v tom punku ta elektronika vůbec nebyla. Teď už je zase ten několik let zestup té elektroniky, takže je to normální, ale opravdu v roce 1731 ta elektronika nebyla. A zrovna jsme se smát vlastním nevtipům, dobře. Tak to nebylo a nám se lidi furt ptali, hele, proč tam dáte tu elektroniku? A my jsme si říkali, a proč bychom ji tam jako nedávali? Teď už je to normální a ten punk už se běžně
1: vlastně byl, teda byly Sex Pistole a Ramones a tak dále, ale taky to byly kapely, které zněly jinak než ty ostatní. A já to tohle beru dodnes jako hlavní princip punku. Když to tak jako třeba 95% dnešních mladých punkáčů nevnímá, ale já pro mě je základním jako vlastností punku právě originalita, neznít jak ostatní. Jo, a tak to taky bylo. Jo. Každá ty punkový kapely, nebo postpunkový, nebo gotický punk, nebo těch stylů, potom bylo hromada. Každá si vymyslela něco svojeho, jo, snažila se nekopírovat. No a takže prostě to k tomu punku patří. A pak když teda někdo říká, proč hrajete takhle, proč neděláte punk, hurá, jo, tyhle si texty, no tak proč bychom to dělali, když to dělá milion dalších, jo.
2: A to se netýká jenom hudby, to se týká jako všeho, malování, vlastně všechno, co tvoříš a já jsem jako říkala přednedávnem, že mi vlastně líto teď té mladé generace. Oni mají strašně velký tlak z těch sociálních sítí, protože vlastně strašně se to podporuje teď ta průměrnost díky AI, která generuje průměrnou hudbu, průměrný obrázek. Je to vlastně hezký, ale všechno je to takový hezký. A když seš typ toho člověka, který má rád ty hraniční věci nebo úchylné věci, divné věci, tak ono, jak je to všechno jako korektní strašně, tak teď možná tam nepustí, že to zakáže. Takže a teďko máš i ty lidi, kteří mají názor na to, jak to máš dělat, jak by to dělali oni, kdyby chtěli, ale nedělají to a dostáváš strašnou masírku. A tohle je mi fakt líto, protože tě to může zabít jako opravdu kreativně a to je průser. Nám už je tolik, kolik nám je, máme v piči, takže my to vydržíme, ale samozřejmě, kdybych dostávala takovouhle jako reakci zvenčí, když mi bylo 16 nebo 17, tak by to taky takhle jako neustála. Takže já ti každému říkám, když někdo něco dělá, říkám, fakt se na to vyser. A ono ti jako málo kdo z tvýho prostředí i jako podpoří, jo, protože ty lidi reagují tak, že když jste jako všichni na stejné vlně, tak je to v pohodě, ale jakmile ty jeden jako jdeš někam vybočíš, tak je to špatně. A v tom případě je to dobře, protože jestli se tohle se stane, tak to je dobře.
1: Oni tě ze začátku podporujou, jo, kamarádi, přítelkyně, to, ale jakmile zjistějí, že ty jakoby, jakmile vidějí riziko, že by si díky té hudbě nebo čemukoliv mohl nějak jakoby se odpoutat od toho jejich života, tak tě začnou vlastně srážet dolů vědomně, nebo i podvědomně, jo, prostě chtějí tě mít s sebou, nechtějí, aby si jim připomínal jejich vlastní třeba průměrnost a tak dále, jo, prostě jim to vadí. Takže oni ti dost takovým jako zákeřným způsobem tě stahujou dolů ty lidi, jo. Prostě opravdu ten recept na to je prostě vůbec prostě srát na to, co říkají. Prostě no. Je to jedno.
2: A já ještě teďko hodně zpětně, já jsem třeba, když mám ráda punk, tak já jsem neměla moc ráda Sex Pistols a nebyl moc jako, nepřirostl mi Johnny Lydon nějak úplně k srdci, nebo Rotten, ale jako nevím, k srdci. A až přednedávám, protože Sputnik vyvolává neuvěřitelné reakce, a na to jsme strašně pyšní, hodně pyšní.
1: Negativní.
2: Negativní a to je jako kurva dobře. Ale přesto, že nic neděláme. My prostě nic, nikomu necpeme názory, nikoho nementoruju, je mi úplně uprdele, co si kdo myslí, blabla. A přesto vyvoláváme tyhle reakce. A teďka já jsem si vlastně fakt uvědomila, jaký musel mít koule, když oni tohle z toho prostě jako když začal prostě a zašli fakt jako, vznikal ten punk, jak se museli dostat při zubu neustále, jako prostě opravdu to, tak co museli dostat oni a ustáli to. Tak jsem to začala zpětně jako přehodnocovat teďko a vlastně začala jsem mám ráda pil a byli jsme jako na koncertě. Jak já říkám, že jsem se podívala do starého čuráka, to myslím jako v tom dobrém slova smyslu, protože když uděláš nějakou takovou velkou revoltu, tak musíš být prostě, nejseš nějaký hodný chlapeček, který prostě chce mít samý jedničky a chce, aby ho měl každý rád, že jo. Takže já to myslím v tom dobrém slova smyslu a fakt to oceňuji a fakt se mluví.
1: Ono, lidi opravdu jsou agresivní, když se šínej. Dneska už se jakoby proběhla taková ta woke drezura, jo, takže už je to lepší, ale oni, já si pamatuju ještě, když jsem měl prostě v 80. letech v první polovině prostě třeba jenom náušnici blbou nebo dlouhý vlasy odbarvený, tak prostě ty lidi fakt někteří byli vysloveně agresivní, jo. To nebylo jenom u nás, jo, to bylo, já hodně čtu, mám rád prostě autobiografie, že jsem si čet, tam opravdu se furt hrvali s někým, jo, ono dneska ta společnost je taková jako trošku jiná, ale lidi nemají rádi, když seš jinej. Jo.
2: Ale teďka to schovávají za to, že to s tobou myslí dobře, já to miluju. Takový to, myslím to s tobou dobře, to bys si neměl. No. Víš, jako.
3: A my vás chceme právě, protože jste jiný.
2: Takže my to s vámi myslíme dobře, takže přijeďte na Riverfest a taky zdravíme Karla, doufám, že budeš mít pro nás napečený buchty.
0: Tak a já mám připravenou song Policie, chcete k němu něco říct, kdy to vzniklo, jak to vzniklo? Nebo to mám jenom pustit?
2: Je to pust, možná to nepamatujeme.
1: Já si to pamatuju, to bylo kvůli tomu, já jsem kdysi pronajímal byty na Mostecku a tak, cikánský, který stály třeba byt, který stál 800, třeba mega, jo, s hypoškou a tak dál, tak stál třeba 50 tisíc, tak jsem to využil a tak dál a tam potom před těma barákama bylo obrovský skladiště, ještě starý, a Vietnamci si tam udělali podzemní, ale fakt hodně velkou pěstírnu trávy. Tak o tom to vlastně je.
0: Takže tak policie.
1: No, a nahlásil policie. To jeden důchodce, který vlastně to si všiml, že není něco v pořádku.
0: Tak jde do toho, policie na rádiu, hej.

0: Posloucháte Rádio Hej a v pražském studiu máme kapelu Sputnik a ředitelku, programovou ředitelku festivalu Janu. A je tady Rusák ze Sputniku, je tady Aneta a povídáme si o 13. ročníku festivalu u Riverfest u Karla. Tak a Jana říkala, že se tím mám ještě na něco zeptat. Kdo ten festival pořádá, nebo ještě chceš něco k tomu říct?
1: No tak pořádá to Karel, to už jsem říkala, to nevadí, tak ještě jednou. Mecenáš Karel, je to náš miláček. Opakování je matka moudrosti, ano, přesně tak. 10. 11. července tábořiště u Karla, myslím, že to bude super.
0: No to určitě.
1: Hlavně tady ta kapela, co tady se mnou sedí, teda část. No. Těšíme se na vás.
0: A takže vy jste vlastně říkali, jak jste dlouho spolu a jestli si pamatuješ vlastně, kdy jste vznikli a kdy jsi stála poprvé na pódiu.
2: A Sputnik vzniknul ještě dávno předtím, než jsem tam přišla já, ale to bylo psáno Seset, my už jsme Zezet, takže moje éra je Zezet, která už ani vlastně nevím, jak dlouho to bylo, je to 17 let.
0: A pozor na Zet, jo, dneska je to...
2: Je to smutný, že někdo udělá takhle jako zlobivý písmenko, my jsme to ještě, když my jsme se jmenovali, tak jsme si mysleli, že je to hodný písmenko a my ho bereme furt za hodný, takže jsme Sputnik.
0: No, abecera za to nemůže.
2: A bo to bylo čistě jako praktický, protože Sputnik tenkrát byl jenom jeden, to byl unikátní název, takže proto jsme to dělali. Protože Sputnik byl ještě před vznikem internetu, nebo než se začal internet ještě pořádně používat, což je tak jako komický z dnešního pohledu. Čistě praktická věc, obrátili jsme se a vzniklo z toho, což je Marťasův, jako podle mě geniální nápad. A je to hezký název. A když jsem byla poprý na pódiu, to si pamatuju hrozně dobře, protože jsem vůbec nevěděla, která by je, tak jsem si dala panáčka před koncertem a seděla jsem tam a říkala jsem si, to je zvláštní, vůbec nejsem nervózní. Vůbec jsem nevěděla, co mě čeká. Pak náš kamarád Jiříček, tenkrát z kapely VVU, teďko, teda VVU, NVU, tenkrát VVU, teďko, tak ten se ještě začal strašně smát, protože mě znal dlouho a říká, ale to ty budeš zpívat, jo, haha. Vysmál jsem mě, já jsem říkala, ty blbečku. Šla jsem na to pódiu. A zase další překvapení bylo, že se mě třeba zvukař zeptal, jak to chceš do poslechu. Vůbec nevěděla, co se mě ptá, říkám, jak to chci do poslechu, já vůbec nevím, jak to chci do poslechu. Tak a nakonec se to rozjelo, ta nervozita ze mě spadla a spadla hlavně i z Marťase, protože ten mi dal šanci jako nespěvačce po několika holkách, jako to změnit, to dost bolí. Ta výměna frontmana vždycky bolí. A když to vyměníš za někoho, kdo to nikdy nedělal, tak to bolí ještě víc a bolí to docela dlouho. A tenkrát on měl koule, protože to viděl on a tenkrát náš basák a hrozně mě kryli a podporovali, že to dám, protože viděli tu uchylnost, viděli, že to jednou dám.
3: My jsme měli, byl Sputnik s několika zpěvačkama a my jsme jako spolu s Anetou, že jo, a ona to vlastně pozorovala všechno dlouho a když už jsme prostě museli vyhodit třetí zpěvačku ze Sputniku, tehdy čtvrtou dokonce, protože to bylo ještě Sputnik s S, tak se nabídla, že bude zpívat, jo. No a já jsem řekl, proč ne? Vlastně, samozřejmě pak jsem jí nedával, proč jí to nenapadlo o 10 let třeba dřív, že chce zpívat, jo.
0: A kdy ale... to teda bylo? V kterém roce?
2: 17 let naspátek, 18 let naspátek a bylo to v Polsku, šli jsme do kempu a já jsem se na něj otočila. Máš někdy takový, někdy se ti prostě stane, že si jako uvěříš a že máš koule udělat něco, co bys tě jenom nenapadlo. A mně se stalo v životě několikrát, a dost mi to vždycky změnilo život, že jsem se prostě pro něco rozhodla. Si uvěříš nějakým způsobem, ale jako ne nafoukaně. Prostě najednou si říkáš, hele, já asi na to mám. A podívala jsem se na něj a říkala jsem, hele, Marťasi, já budu tvoje zpěvačka. A on se na mě podíval.
3: My jsme tam byli s jinou zpěvačkou, jo? Která už nás, nám prostě fakt byla hra. No, ona byla výborně zpívala, ale jinak prostě to bylo špatný.
0: Mě třeba taky v životě nenapadlo, že budu moderovat v rádiu.
2: No, no, no vlastně. Ale hele, já si právě ještě myslím, že je důležitý, že ty si něco můžeš naučit, ale prýma člověk buď seš, anebo nejseš. To toho člověka jako nenaučíš.
3: Mm, jo,
2: a
3: to,
2: o to vlastně šlo. A já jsem, my jsme měli stejný hudební vkus a stejný názory. A, takže Marťas mi věřil, ale zároveň prostě ztratil strašně moc času. Protože to je jak v posilovně, když budeš jako cvičit svaly, tak jako za měsíc nemáš, za týden, rozumíš, musíš počkat a věřit, že to jako jednou dáš, dokážeš, vydržíš, že to nevzdám. No tak, tak mě takhle, takhle dali šanci kluci a dobrý.
0: Tak to je super.
2: A Marťa, si ty ještě řekni, kdy jsi byl.
3: Kde jsem byl?
2: Kdy jsi byl poprvé na pódiu?
0: No, no.
3: Jo, na pódiu, kdy jsem byl poprvé. No já myslím, že to bylo z první, co asi bylo, jo tohle, jo jasně, my jsme měli vánoční besídku a jsme si vyřezali to kytary z překlišky, já jsem měl SGčko jako Angus Young, který jsem miloval a hráli jsme písničky, co si pamatuju, tři, Set Me Free od Sweet, Space Trucking od Deep Purple, a myslím, že I Was Made For Loving You od Kiss, no.
2: Tomu bylo 30.
1: No, takže to je nedávno.
3: To mi bylo asi 10, no. Takže to bylo, když jsem byl poprvé na pódiu, no. Jo, a my byli jsme zmalovaní jako kysáci.
0: Jo.
3: No. Jo, a to si pamatuju. To si pamatuju vlastně doteď. To byly ty guáš, nebo jak se to jmenují, ty barvy, takový prostě...
2: Podovky.
3: Ne, to právě nejsou podovky, to je hustý.
2: Tempery,
3: ale to je ještě jiný, to je hustší ještě. A takový, no prostě ono to schne a tobě tvrdne ta kůže a pak se to odlamuje a celkem to tam drží. A prostě není to určitě nic, co by mělo být na tom obličeji nějak díl. No a takže tohle si pamatuju, jak to bylo nepříjemný, no.
2: A není důležitý, jako to, jak se cítíš, ale důležitý, jak vypadáš a určitě jsi byl ostrý.
3: Nevypadalo to dobře, když ti prostě...
2: to dávej kusy černý.
3: Když ti tam nějaký krusty na obličeji tam schnou a opadává to, no, ani
2: desetiletý holčičky nebyly nadšený.
3: Ne, nevím, takhle si to pamatuju, ale to si, že jsem s tím měl, že to nebylo příjemný, no.
0: Tak, já tady mám připravený teďko song Bílý město. Chceš tomu zase něco říct?
3: O drogách samozřejmě, o čem jiným.
2: Já to bylo hezký, jsme natáčeli ten videoklip, jsme běhali, bylo asi 40 stupňů na Staromáku a on se vzal lyžařský boty, lyže a natáčela jsem ho.
3: Bylo takovýhle roku, jak teďka bylo, ne teda 41 rekord, ale bylo fakt jako 35 a víc. A já jsem v lyžákách, prostě v kombinéze s lyžema a v péřovce prostě chodil po Staromáku, no.
0: Jo,
3: skvělý.
0: Takže posloucháte rádio, hej, kapela Sputnik a Bílý město.

0: Tak posloucháte Rádio Hej a my jsme tady teďko vybírali nějakou muziku a tak nám do toho skočilo trošku ticha. Kapela Sputnik a Jana, programová ředitelka festivalu Riverfest, a my už se budeme pomalu loučit, protože jsme zahráli všechno, co jsme tady měli k dispozici, a já jsem se teďko ptal tady Rusáka, co byste si dali, nebo Anety, co byste si dali za song. Tak ty si vybral, pojď mi tam k tomu říct, jako k tomu máš nějakou inspiraci.
1: Tak některý tam nebyli, a protože my moc rádiový věci ne to, ale
0: Killing Joke.
1: Killing Joke jsou tady třeba, ty máme moc rádi.
0: Jo, tak ještě možná tak díky k mikrofonu a ještě nějaký vzkaz pro naše posluchače a rozloučení a já nevím, co, pozdrav asi, nebo...
2: Jasně. Hele, tak my jsme trošku vyměkli jako Sputnik. My jsme to dřív vždycky chtěli, aby všichni chodili na náš web sputnik.cz a stahovali si naše alba zadarmo. Protože jsme chtěli měnit ty písničky, nasírat ty lidi, že se vždycky něco naposloucháš, měníš to, ale prostě mít tu svobodu, svobodu výběru a tak. Ale doba je nemilosrdná a tak jsme to museli dát taky na Spotify a iTunes, takže poslouchejte Spotify a iTunes, tam jsou všechny naše alba, nebo si to stahujte zadarmo na sputnik.cz, protože kopírování hudby podporuje hudbu. A jinak se vidíme my v pátek na Riverfest, je to, no, vždycky zapomenu to datum,
3: 10. července.
2: 10. července jsme my, trošku mě mrzí, že se nepotkáme s Vildou, to bych chtěla vidět, ten je sobotu, takže.
4: Já fakt doporučuji takovýhle festivaly, ne, prostě nechápu, proč nikdy bych nešel na festival obrovský, kde jsou prostě takovýhle festivaly, takový střední a menší, jsou nejlepší, jo. A lidi stejně chodí na třeba pady, takový u nás moc nejsou, že jo, ale víš, co myslím, takový, no, jako ty mega.
3: Já mám i koncerty radši menší, než no, jako ty obrovský, no. Proč to se tak neužiješ?
4: Ono je to samozřejmě velká akce, jo, ale není to taková ta prostě nahnat stádo někam, jo, korporace, jo, prostě kartel, já nevím, Vodafone, T-Mobile, prostě je to normální,
3: my
4: dobrý
3: festák.
4: My nemáme
3: žádný sponzory, tohle no, všechno no, je ideální. Práce Karla.
4: Hm. Takže fakt, přijďte se podívat, jo, to je dobrý festival.
2: Tato, ty jsi to řekl tak hezky.
0: Tak, jinak Vildačok je...
3: Úplně si mě slzu mám v oku.
0: Vildačok je taky dlouholetý kamarád našeho rádia, dokonce nám natočil takovýhle hezký spot, a vy jste se ptali ještě na to Rádio Hej, tak Rádio Hej, tohle Rádio Hej existuje od roku 2016, a předtím taky bylo jiné Rádio Hej, ano, to je pravda, a měl s tím něco společného i Radim Pařízek, ale to bylo jiné Rádio Hej, a ono je to taková dlouhá historie, kterou někdy, jak mi všichni říkají, bych o tom napsal knížku. Já vždycky říkám, já ji napíšu, ty lidi se tam poznají a přijdu mi rozbít hubu.
4: Já jsem jednou musel Radimovi Pařízkovi pomoct se spaním, protože jsme točili v jeho studiu v Ostravě. On se ožral a Tania, jo, ho nechtěla pustit domů. Tak musel vlíst mojím pokojem
0: a
4: vystat se tak.
0: A to studio, já ho znám, no, to bylo obrovský studio. No. Takže já vám teďko pustím pozdrav od Vildy, což mě inspiruje, že ho budu muset taky někdy zase oslovit, protože už tady dlouho nebyl. A vy se mějte, já děkuji za návštěvu ve studiu a zase někdy příště, ať se vydaří počasí, ať se vydaří všechno.
3: Ještě.
0: Jana, ano, hlásí se Jana, ano.
3: Já jsem ještě zapomněla, že před tím plakátem festivalem není napsaná jedna kapela, je to takový metalový torzo Argemy, jmenuje se The Kine a budou hrát pro našeho kamaráda, který nás opustil před pár měsíci, umřel, Petr Šindelář, tak to bude takový koncert pro něj speciálně.
0: Dobře, takže...
3: Miloval tuhle muziku.
0: Takže ještě jednou, ahoj.
2: Ahoj, děkujeme za pozvání.
3: Ahoj.
0: Ahoj, ahoj.
5: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vildačok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novým rádiu hej. Hej.

Posloucháte Rádio Hej a my jsme se tady rozloučili s klukama, teda s klukama, s holkama a klukama z kapely Sputnik a zbyl jsem tady na vás sám a teď koukám, jaká dorazila přánička do našeho rádia. Tak já tady mám první tři a než se v tom tady zorientuju, tak první určitě, ale nebude to úplně přesně ono, tak je tady přání posluchač Marťas si přeje Proton. Já jsem tam našel ale trošku něco jiného než troseč. Konečně víkend, prosím, zahrajte skvělou píseň Trosečník, bude to jiná píseň, ale bude to od Protonu. No a potom budeme hrát Roxor a to bude pro Vladěnku, pochopitelně Vladěnka v 19.00, tentokrát to trefila úplně na přesno, zdravím rádio a tuto písničku posíláme tatínkovi, milujeme tě moc, tvůj babinec, tvoje tvář. No a jako třetí, to ještě budu muset najít, to jsem ještě nenašel a to bude posluchačka, vidíte, no jak to je, teď mi to zhaslo, ano, to je přesně ono. No, tak zkrátka budou to Bee Gees a kdo si je přála, Hany, tady z Rumburka, super rádio, zahrajte mi prosím pro mě, mého přítele Hondurase, kamarádku Mirku, kapelu Bee Gees, Secret Love a když už je ten pátek, tak pivečku, k vínečku, ke grilování, ahoj, Hany z Rumburka, tak já to tam teďko nasám, musím něco najít a začneme tím Roxorem právě teď na rádiu Hej.

Tak posloucháte stále Rádio Hej a já tady Mirek z pražského studia se tady probírám vašimi přáníčky, ale dneska to bude kratší, protože jsme tady měli rozhovor a já jsem s tím úplně nepočítal, nicméně není možné, aby jsem aspoň některá ta přání nesplnil, takže máme tady jako další posluchačka Edita, ta si přeje Five Finger Dead Punch, takže to už mám připravený, já jsem zapomněl na ty Bee Gees, no vidíte to, no zkrátka, dobře, to je tak, já tady ještě mám pořád v hlavě ten rozhovor, teď už mi tady zase někdo volá, takže dáme ještě ty Bee Gees a pak dáme teda Five Finger Dead Punch pro Editu a tu tímto zdravíme. No a když už jsem do toho takhle vstoupil, tak ještě se tady pokusím najít posluchačka Milan a Radka z Jablonce. Ty si přejí donor posel smrti, si představte, no a ještě tady mám Tomáše ze Zubrnic. Nová růže, nenapravitelný hřích. Dobrý večer, zdravím Rádio Hej a všechny posluchače a posílám tuhle věc od Vildy Čoka. Díky moc, s pozdravem Tom. Takže zkrátka, dobře, dáme tam teďko konečně ty Bee Gees a tyhle ty další věci navíc. Jdeme do toho. Pozor, už se to rozjíždí. No vidíte, dneska je to tady v tom studiu, ne, tady taky horko. Máme tady 29 stupňů. Nevím, jak je to u vás, ale užívejte si pátečního večera. Bee Gees.

Posloucháte Rádio Hej a já musím říct, že jsem si to teda užil. Tohle byl téměř 7-minutový song od kapely Donor Posel Smrti a byl to docela zajímavý tip. Od koho to tady byl? Tomáš ze Zubrnic, ten chce Nová růže, to už mám tady připravený, ano, Vilda Čok, takže to bude, ale tohle byl Milan a Radka z Jablonce. Takže díky Ševelí Mertiky za tento skvělý tip. No a já už tady mám v přípravě, pozor, na značkách, už je tady připraven Pavel Suza, vždycky potěší, Unisonic Exception, mám to tady, už jsme to dlouho nehráli, díky, zahrajeme a další věc, která tady je na pořádku, aby jsem to, já to dělám dneska na přeskáčku, protože toho mám nějak moc, posluchačka Dana z Prahy, prosím něco od Tomáše Ortela, výběr nechám na super moderátorovi. Taky ještě jednou děkuji, já se dneska uděkuju. Zdravím všechny, přeji krásný víkend. Takže já ale teďko začnu Novou růží a vy ještě si honem rychle napište, protože ještě tady chvilku budu, tak vám ještě něco zahraju a vy si potom budete užívat už jenom krásný první vlastně víkend v červenci. A dneska nám slaví Radomír. Možná já bych takhle ještě popřál Radomírovi, já znám jednoho Radomíra a to je Radomír Schneider, můžu i takhle jmenovat. Je to náš kamarád a věrný kamarád našeho rádia z Frýdku Místku, který se nám stará o to, aby jsme ve Frýdku a v Ostravě hráli a když se cokoliv pokazí, tak nastartuje svoji motorku, auto nebo cokoliv má zrovna k dispozici a jede to honem zařídit a opravit. Takže Radku, jestli náš posloucháš, takže měj se a kdyby si náhodou měl nějaký přání, tak já ti ho určitě ještě pustím. Tak jdeme do toho, Vilda Čok, Nová růže na rádiu, hej, právě teď. Kolik to máme? No, už budeme mít půl.

před ďáblem, jako by obrazy ztráceli rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den, kdy černý mraky

Stál jsi tu přede mnou, jak anděl před ďáblem, jako by obrazy ztrácely rám. Nelze zapomenout na ten osudnej den,

0: Tak milí přátelé, vážení posluchači, tohle byly Unisonic, já za ně děkuji Pavlovi a tímto se s vámi dneska loučím, určitě se neloučí, ale Radio A, kde jsem vám tady připravil do playlistu samou skvělou muziku, ještě tam určitě posílám Gretu Van Fleet pro toho Radka do Fleetku místku. On je Radomír, dneska je Radomír a Radek, ačkoliv mu říkáme všichni Radek, tak si lpí na tom Radomírovi, protože těch svátků Radků je více, ale Radomír je jenom jeden. A to je ten náš v tom Fleetku a místku. Takže posíláme do Fleetku Gretu Van Fleet, pak všem ostatním, abyste si mohli zatančit i u ohně a přeskakovat oheň, tak pustíme pozdrav z mongolská kapela Duhu Yuva Yuva Yuva Yu, to je vyloženě určeno pro tance, pro tanečníky a na závěr si dáme, na závěr, no jako třetí do třetice všeho dobrého a zlého, tak si dáme The Fools a to už jsme dost dlouho nehráli a je to sice určeno pro podporu chovu domácího zvířectva, zejména slepic. Nabízíme tady u nás v rádiu výborné kurníky, automatické kurníky, co budete chtít a k tomu těm slepicím budete hrát právě kapelu The Fools a psychočikina. Oni vám budou snášet vejce, že se budete divit a nebudete muset chodit ani do Lidlu, ani do Billy, ani nikam jinam, kde je budou mít v akci. Protože proč? Protože je budete mít doma pořád vy sami a budou domácí a budou ty nejlepší. Takže mějte se krásně, mě volá Jenda Kulík, já vám ho tam schválně pustím. Tak, pane Kulík, dobrý den, já jsem v éteru a já jsem si říkal, že vy, abyste se taky nabažil takhle v pátek, tak řekněte něco posluchačům, já jsem vás dal k mikrofonu.
1: Jo, tak už jsem v mikrofoně.
0: No, jste teďko v éteru, si představte, v pátečním éteru. Já jsem zrovna se tady loučil, protože já to krátím víc, než to krátíte vy. A vy jste se zrovna dovolal, takže máte teďko prostor v pátečním éteru.
1: Tak jo, takže zdravím posluchače a pokračuju v rekonvalescenci.
0: No, no, no, ale neposlal jste tu fotku, nebo poslal jste tu fotku, jak jste tam s tou berličkou?
1: Ale... No to tam je, ale vrátilo mi to neplatnou adresu.
0: No vidíte, no tak já vám pošlu nějaký jiný e-mail a vy to pošlete a já to teda pro naše posluchače...
1: Představím, jak tam žiju ve studiu.
0: Dobře, tak jo. Tak
1: no jsem... zároveň taky pro motorkáře upozornění, aby dávali pozor.
0: Že to na štěrku klouže.
1: A volí to taky hodně.
0: No.
1: To jsem to taky zjistil.
0: Tak jo,
1: mi pošlete adresu a já to tam hned sypu.
0: Dobře, tak jo, naschle.
1: Tak
0: naschle,
1: jo, zdravím posluchače, taky naschle, naschle.
0: Takže naschle, pouštíme muziku, to byl Jenda Kulík a vy jste rádio, teda vy jste posluchači, my jsme rádio, hej. A já jsem říkal, že začneme tou Gretou do Fleetku místku, jdeme do toho.

0: Procente, tak už je to tady.
1: Co tak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: Ne, to jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Hey, hey!
4: Radio Hey.
8: Perfektná muzika.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Dobrý den, vážení posluchači, tady je Vilda Čok. Víte, proč se směju? Víte proč? Protože jim je hej. A víte, proč je mi hej? Protože jsem v novém rádiu hej.

0: stobrok po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla 1 hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.

Slavná hudební výročí na rádiu Hey. S náma se nudit nebudeš, protože právě teď začíná pořad Slavná hudební výročí na rádiu.

Milí posluchači, vítám vás při poslechu dalšího dílu pořadu Hudební výročí. Dnes se budeme zaobírat událostmi, které se odehrály v 26. kalendářním týdnu, takže přeji pěkný poslech.

24. června v roce 1949 se narodil John Inslee, basa v kaple Dire Straits, a v roce 1967 se narodil Richard Sven Kruspf, lídr a kytarista v německé partě Rammstein.

26. června v roce 2005 se do prodeje dostaly nejdražší vstupenky v rock'n'rollové historii. Vstupenka na koncert Rolling Stones stála necelých 249 liber, což když jsem to počítal, tak je to přes 7000, takže znamená to, že minuta koncertu stála fanouška celé 2 libry. Takže my si Stony pouštíme, je tady song Don't Stop.

teď se přesuneme přibližně o 130 let zpátky v historii, protože 27. června v roce 1885 Chichester Bell a Charles Tainter si společně podali žádost na patentování gramofonu. Takže vidíte, jakou to má historii.

28. června v roce 1996 kapela Def Leppard odstartovala v Severní Americe své 133 dní dlouhé tour.

30. června v roce 1977 Marvel Comics začal vydávat sérii komiksů, jehož vzorem byli členové kapely Kiss, a v roce 1957 se narodil Doug Thompson, bubeník kapely Iron Maiden, takže my se teď pouštíme kapelu Kiss.

Přátelé, pořad hudební výročí je u konce. Já se s vámi loučím a přeji vám krásný zbytek dne. My se uslyšíme zase s tímto pořadem za týden zde na vlnách Rádia Hej. Ahoj!